Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: I do not need my body.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít s tím.

0: Zatím čau, čau.
1: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Radio Wave.

kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď jako rád, když se rození, tak dobrem chodím spát.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Hilo, are you ready?

0: No fear, just love.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Mamma mia! Io non sono partito.
1: Radio Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
3: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Radio Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Suave.

On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné dobré rádio, ano, to je naše rádio Wave. Krásné dobré ráno, posloucháte v 8 hodin a my si dáme první zprávy, s nimi je připravená Anabel, jo?
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. Prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Do pražského klubu Bike Jesus dnes zavítá německý hudebník Hans. Představí kombinaci indie rocku, post-punku, shoegaze, grunge i elektroniky. Ve své hudbě se inspiruje internetovou kulturou, videohrami, nostalgií nebo punkovými ikonami 80. let.
1: Sport.
2: Automobilový pilot Dominik Stříteský se stal podruhé v kariéře mistrem České republiky. Rozhodl o tom triumfem v závěrečném závodě šampionátu v Pačejově. Jezdce z Kelčina v Setínsku triumf těší o to víc, že kvůli zranění ze závodu v Polsku musel se spolujezdcem Ondřejem Krajčou vynechat domácí Barum Rally.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. No a na rádiu Wave právě začíná ráno s Bořkem a Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas, rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Ráno, 8 hodin 9 minut, posloucháte Radio Wave, no a už se vám tady hlásíme my dva, tedy Bořek Joura
1: a Krištof Šimek.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jak se máš, Boří?
2: Hele, Krišo, bylo to vlastně dlouho, co jsme se neviděli, takže
0: ano.
2: Teď už se mám dobře.
0: Ty jsi totiž nechtěl dlouho pracovat, je Bořek Joura, my to dneska určitě probereme několikrát ve vysílání Radio Wave. Většinou je to vždycky aspoň jednou se musí stát a zmínit, že Bořek Joura má dům v Říčanech.
2: To je stejně jako v questu, se aspoň jednou za ten díl prostě musí říct, že Jarda má rád krochny.
0: Ano, nebo jako třeba se zeptat, jestli je tady pan Odvárka v show Jana Krause, ale teď jsme teda tady my spolu a probereme rekonstrukci toho domu, to je téma, které se tady celým létem, vlastně celou stanicí rozlíná, takže opravdu dneska bude prostor to vysvětlit, zároveň tedy dneska má narozeniny moje máma.
2: Všechno nejlepší, paní Šimková.
0: Všechno nejlepší, mami, ke 40 nám, seš pořád strašně krásná a fantastická a
2: ono
0: máme tě
2: ono
0: všichni
2: už má 40,
0: moc rádi.
2: Jo, já jsem teda
0: představ si to je strašný, no. A taková hříčka přírody, že prostě má 30-letýho syna. Maminko, tak máme tě moc rádi, ano. No a teď taky
2: a pustíš
0: nějakou
2: písničku?
0: No, mamka to neslyší ani, já jí to tak třeba někdy zpětně pustím.
2: No, tak trufa.
0: Ona je ve Španělsku, ona tady nechce být teďka.
2: Jo, chápu.
0: To je zima.
2: No tak svátek dneska slaví Matouš.
0: Ano, znáš, kolik znáš Matoušu?
2: Rumla.
0: Já měl Matouše jednoho, jo, to je Stan Lexus z comebacku, že jo. Já znám jednoho Matouše, ale nevím, jak se Smejkal, to byl můj spolužák ze školky.
2: Podle mě se jmenuje Matouš.
0: A i na začátku školy tak se mnou chodil do třídy. Matouš Smejkal.
2: Tak určitě nám řekneš, jak ten přítelský vztah nebo kamarádský vztah skončil. Nicméně teď už si pustíme novinku v našem playlistu Ebow Arbayat.

0: 8 hodin, skoro 21 minut, posloucháte Radio Wave, no a teď už standardní mystické okénko na vlnách Radia Wave, protože se budeme věnovat našemu oblíbenému kalendáři z dílny autorky Renaty Radušovy Herber. Božku, co nás čeká?
1: No, čeká nás mystika, starověká filozofie a středověká alchymie v podobě ústní lidové slovesnosti, která je zaznamenána na papíře. Začátkem podzimu většinou bývají už ranní mrazíky, mlhy, ale přes den ještě teplý sluneční svit. Tak tady koukám, že Laďka už leží na zemi, tady se nebyl pokus o to, aby se to rýmovalo.
0: To nic moc teda.
1: Ale máme
0: nic,
1: samozřejmě...
0: Nic jako třeba, nevím, na svatého Matouše, jabko se okouše?
1: Se každé jabko ukouše.
0: Fakt?
1: Je to tak.
0: Tak já už jsem odborníkem.
1: Ty jsi to nastudoval dopředu, nebo
0: ne, já jsem to odhadnul.
1: Aha, tak to
0: co by jsi zrýmoval na svatého Matouše?
1: Na svatého Matouše pes už dneska nekouše.
0: No, ale zase tam je to kouše.
1: Jo, to je pravda, vidíš, jo, tak dobrý. No, jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá 4 neděle, to se nám tady opakuje často, viď?
0: Ano.
1: Prostě jak teď, tak potom dlouho. Matouše, jasný den, Pardon, tady to je bizarní.
0: No ne, to takové samozřejmě stále ranní vysílání, přátelé, je 8 hodin 22 minut, protože Bořek Jourá občas jde pro slůvko dáleji, než by se třeba dalo čekat. Tak.
1: Ty seš taky, koukám ve formě. Matouš, je jasný den, 4 týhodni, já to přečtu, jak to tady je, potom jasné předpovídá.
0: Takže s tímhletím ty jdeš do vysílání Rádia Wave s touhletou starou pranostiku. Nemáš tam něco, co bychom mohli si z toho jako teďka vstupu odnést, že bychom se hezky poučili a řekli si, jo, tak 21. září nejsou jenom narozeniny Krištofovy mamky, ale taky tenhle den.
1: Na svatého Matouše pohoda, vyschne v lese každá kláda.
0: OK, tak krásné ráno, přátelé.

0: Meky Žbirka, Ríša Snow na vlnách Radia Wave, 8 hodin 33 minut skoro, posloucháte Radio Wave a ranní vysílání, které následuje po včerejším jakoby nočním čase večerním, který já jsem prožil v jednom pražském biografu. Božku, jaký ty máš vztah k hororům a vůbec filmům, které mají tě v kině zařezat do sedačky, abys ani nedotal a neustále se lekal?
1: Nemám je rád a myslím si, že jsem v životě nebyl v kině na hororu. Díval jsem se na něj prostě doma, třeba jo, v televizi, když to bylo, nebo tak, ale v životě jsem nebyl v kině na hororu.
0: Což je zvláštní paradox, protože kdykoliv tě v něčem já vidím hrát, tak si říkám, že to je horor.
1: Já tě nestáším.
0: Každopádně teda, přátelé,
1: mě... No jo, ale já na to nekoukám v kině, víš?
0: Ano, rozdíl. Přesně tak, ty se na tom jenom jakoby podílíš svým výkonem, což samozřejmě snižují, přátelé, Bořek, fantastický herec.
1: Ale o tom až potom.
0: Insidious 6. Je série jako hororových filmů, kterou já jsem nikdy moc jako neviděl, a včera přišla taková nabídka od našich přátel, že je, pojďme nedělní večer strávit v kině. Tak jsem do toho šel poměrně...
1: Na jako, Mazlíčci 3, teda, ne? Na Insidious 6.
0: No a celou dobu jako to vypadalo, že vlastně jako já, nebo mysleli si všichni zúčastnění, že já budu tím strašpitlem, a jak se šeredně mýlili, protože já jsem si, přátelé, poprvé byl teda v kině na hororovém filmu, kde jsou přesně ty jako temné chodby a proč tam chodíš a nechoď tam. A
1: to řvali lidi v tom kině.
0: No, ne, to je to, co si samozřejmě ty říkáš, když na to jako koukáš.
1: Jaká byla atmosféra, jsem se chtěl zeptat.
0: Bylo to bohužel v takovém tom špatném kině, nebudu ho jmenovat, v tom jako velkém kině, kde prostě lidi chroustají ty popcorny a načosky a všechno tam stojí 600 milionů korun. Ale každopádně, co tím chci říct,
1: já nemůžu do kina na horory, protože já na to nemám peníze, já jsem rekonstruoval dům.
0: Ano, už jsme i v tomhle vstupu se dostali k tomuhle tématu, ale počkejme ještě. Já jenom jsem chtěl říct, že jsem k tomu přistoupil jako velmi pragmaticky a řekl jsem si a dost, já se na to prostě normálně budu jako koukat, nebudu zakrývat si oči u žádných těch scén, nebudu prostě vůbec se jako lekat. A všichni ostatní byli jako s hlavou v klíně a já jsem celý ten film dal a úplně jsem se jako posílil, že se nebojím.
1: No to jsem rád, že to dopadlo takhle. Byl tam nějaký jumpscare?
0: Ano, byly tam jumpscary.
1: Jo, byly
0: tam,
1: ale se to nějaký, jo.
0: Byly tam, jako, stalo se
1: zapištěl
0: to...
1: Zapištěl si jako malá holka.
0: Jednou tam byla taková lékačka, která mi jako fakt projela celým tělem, ale nedutl jsem. Nedutl jsem, normálně jsem to jako useděl v tom kině úplně v pohodě, nic se mi nestalo.
1: V kolik hodin večer se ten film vysílal?
0: Od 9.
1: Jo, takže to bylo opravdu pozdě.
0: Takže od 9:30 po reklamách.
1: A bál ses potom doma?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ale pozor, stala se mi jedna vtipná věc, že jsem v půlce toho filmu potřeboval si prostě odskočit na toaletu.
1: A pak byl jumpscare a už to nebylo potřeba.
0: A já jsem, když jsem jakoby viděl přesně ty hororové scény, že jo, a teď jsem šel tím kinem, už jako ne úplně plným lidí, že jo, v 10 večer a byl jsem u toho jako pisoa.
1: U toho po půl hodině toho filmu.
0: No, tak asi po hodině, necelý. A prostě a dobře, když jsem jakoby byl na záchodě, tak tam jedna jako žárovka. Tak,
1: ale nech toho.
0: Ne, ale už jako když jsem přišel, jo. Ne jako že by začala, jo, když jsem jako já spustil, ale už jako předem, takže jsem viděl, ale trošku tak jako problikávala, no, tak jsem čekal, jestli nějaký hlas třeba z kabinky se ozve a...
1: Vejdi!
0: Ne.
1: No a doporučil bys Insidious 6 posluchačům?
0: Pokud máte rádi jako nekvalitní filmy, který vás jako nějakým způsobem jenom mají teda jako polekat, mě to moc jako neto, no. Jo. Já mám radši jiný věci. Jasně. Ale jako uznávám samozřejmě určitou kvalitu v rámci žánru, já jenom to prostě nepovažuji za něco nutného, takže navíc jsem se ani nebál, takže tak.
1: Takže o hororu, jako, kterého se nebojíte.
0: Takový béčkový čelisti teďka na vlnách Rádia Wave, tady v ranním vysílání Rádia Wave v 8 hodin 36 minut. No a my si dáme třeba Denzla Curryho, anebo taky Adelu. That's no more going, that's great.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: absolutní hudební senzace, minimálně pro Slovensko a taky trochu Česko, protože tak trochu si ty úspěchy stále rádi přivlastňujeme i z pohledu právě nás. Takže československá star na rádiu Wave teď dohrála Adéla Jägerová, vystupující pod nikem tedy Adéla.
1: Tenik.
0: Zpěvačka, obrovský současný talent celosvětové pop music, třeba například v žebříčku top 50 teďka největších globálních hitů je Adéla hned na druhém místě.
1: Wow, kde je první?
0: Je tam Karol G, Jude Line a rusovský album No me a prepiento de sentir tanto.
1: A to je taky Slovák.
0: Ne, to už je nějaká další zahraniční věc, předpokládám hodně hispánsky
1: Karol
0: zaměřená.
1: Karol G je Kolumbíka, no.
0: Ale to, co chci o Adéle říct tedy, že obrovská senzace, momentálně taky jediná slovenská hudebnice, která se dostala do žebříčku Billboard Hot 100. No a taky hudebnice, kterou můžete vidět naživo v rámci turné. Pokud jste dneska v Nashvilleu, v Tennessee, v Spojených státech, tak máte možnost případně zítra v Atlantě, v Georgii. Nebo pokud jste v Texasu, tak 24. září v Austinu. A pokud máte rádi třeba Prahu, tak 11. ledna příštího roku vystoupí Adéla ve Fóru Karlín. Takže její první taky velikánská show v rámci tedy našich končin. Velká senzace, že máme takovouhle hvězdu.
1: No, Slovensko má.
0: Ano, a takhle třeba například Bořek Joura, jakožto člověk, který je se slovenském rodině velmi spjatý. Jeho žena, budoucí soon to be wife, jak rádi říkáme, je Slovenka. Bořek strávil velkou část prázdnin třeba i na Slovensku. I o této příjemné anekdotě se budeme bavit ve vysílání Rádia Wave.
1: Teď už novinka v našem playlistu Fat Domingue a Tierra Whack s jejich novým singlem Queen.

Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.

0: Nováčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: to 9 hodin 1 minuta, další zprávy a Anabel, jo?
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá a říká, že nedostatek plynu nehrozí. Sex business se stále víc přesouvá na internet. Ministerstvo spravedlnosti ale kvůli tomu změnu zákona nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky umožňují současné předpisy postihovat například obchodování s lidmi nebo sexuální nátlak. Policie letos do srpna zaznamenala jeden případ digitálního kuplířství, loni 3. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku před ním pomořanskou pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce se do sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Zlatou medaili a ocenění Excellent Award získala Cejle na Jihlavsku ve finálovém kole soutěže evropských kvetoucích sídel. Ocenění získala za nový park a zapojení celé komunity do rozvoje obce. Slavnostní vyhlášení se konalo v sobotu večer v irském Carlow.
1: Sport.
2: Slavia porazila v fotbalové šancelize Plzeň 2-1 a v čele tabulky má tříbodový náskok. O výhře Pražanů rozhodl Tomáš Chorý z opakované penalty. V dalších duelech 9. kola Olomouc podlehla Spartě 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2.
1: Počasí.
2: Bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Bořkem a Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: kapela Tamara a Colty, 9 hodin, 10 minut, posloucháte Radio Wave a ranní vysílání, krásný sváteční den.
1: No, co?
0: To ještě se vracím k těm narozeninám mojí mamky.
1: Jo, to je tak. Tak
0: každopádně tedy 21. září, Bořku, mimochodem, v roce 1968, v dnešní den 21. září, tedy měsíc po okupaci, tak začal 5denní pracovní týden, kdy až tedy na výjimky byly volné soboty, protože ano, přátelé, pokud jste to nevěděli, tak dřív se chodilo do práce i v sobotu.
1: Nebo do školy, kamaráde.
0: To je pekelný.
1: Babička chodila v sobotu do školy dopoledne, teda říkala, bylo jenom dopolední vyučování, ale i tak.
0: V době, kdy se dneska hodně uvažuje o čtyřdenním pracovním týdnu, kdy spousta firem nabízí home office a třeba účastnit se nějakých porad v kancelářích a tak dále, třeba jenom třikrát týdně, vlastně už dneska v některých odvětvích poměrně běžné.
1: Já bych si hrozně přál, aby byl jako čtyřdenní pracovní rok.
0: Čtyřdenní pracovní rok, ano. To ti naprosto rozumím, ale zároveň se blíží třeba hercům, jako je Bořek Joura, začátek sezóny.
1: Někteří už začali.
0: Ano. Bořku, tak kdybys měl nalákat, co tě vlastně letos čeká, tak na jaké představení by si nás chtěl pozvat?
1: No tak na veškerou tvorbu pražských divadel, kde se vyskytuju.
0: Ano, což je Národní, teda konkrétně Stavovské i Hlavní budova. Potom je to divadlo Na zábradlí, Švandovo divadlo, Davidské divadlo, tam asi nejvíc se vyskytuje. No a potom samozřejmě divadlo Minor, tam si taky občas zaskočíš.
1: A Major.
0: Ano, divadlo Major. Takže ano, dobře, tak jo. Je hezké, že jsi nechtěl být konkrétní, nechtěl si dělat reklamu konkrétnímu jednomu divadlu, tak jsem mohl zmínit všechny ty divadla, ve kterých se vyskytuješ.
1: Já jsem moc rád, že si to pamatuješ, to je opravdu, jsi opravdu přítel.
0: Je to vlastně každé kvalitní pražské divadlo, tak tam se...
1: Je to nekvalitní, člověče.
0: No, vlastně pravda. Přátelé, Show Me the Body, potom taky Maren Morris, anebo teď jedna osobní píseň do Olomouce?
1: Ano, je to tak.
0: 7x3 a tygrovaný spray, no a my se potom taky musíme dneska už v tom vysílání věnovat té tvojí rekonstrukci, Božko, takže všichni zůstaňte u svých přijímačů.
2: Já jsem asi ten...
0: Chceš něco říct, nebo už ne?
2: Který se ti zdá.

0: trávo.
1: On byl ten jehra.
0: A ten míč kulatý.
1: Větě záludná.
2: Přátelé, ranní vysílání Rádia Wave s tradičním sportovním okénkem po poměrně dlouhé pauze, takže vlastně nevím, co my jsme si všechno stihli nebo nestihli říct. My máme třeba nového trenera reprezentace, Božko, my jsme to neříkali si spolu ještě celý léto, prostě to je strašný. A zároveň teda samozřejmě se nám rozjela liga, která vypadá úplně jiné, než jsme si mysleli, protože ano, Slavia je první, ale že za ní budou týmy jako Boleslav, Liberec a že je třeba Plzeň a Sparta budou takhle odskočené. To jsme vůbec nevěděli. Božku, Božku, Božku.
3: Je to tak, Mladá Boleslav je velice příjemným překvapením zatím letošního ročníku.
2: Ano,
3: tak...
2: s trenérem Alešem Majerem, který hraje fotbal.
3: Fakt?
2: Jakože ne, myslím tím, že ten tým hraje hezký fotbal.
3: Jo, takhle. No, zápasů máme za sebou Jášku 9, teda právě kromě Mladé Boleslavy a Bohemians, kterým jeden zápas chybí, ale tak doženou to ještě před reprepauzou, nebo ne?
2: No, to je otázka samozřejmě. Když mi dáš chvilku, tak ti to řeknu.
3: Dobře.
2: Doženou to 14.10., takže až po reprezentační pauze se odehraje odveta, respektive odložené šesté kolo právě mezi Bohemkou a Mladou Boleslaví.
3: Protože když říkáme reprezentační pauza, tak blíží se nám Liga národů.
2: Ano.
3: A její elitní, my jsme elitní koši.
2: My jsme hrozně elitní.
3: No a pod novým trenérem Santi Deniou se český výběr poprvé představí. Co říkáš na nominaci?
2: No, čekal jsem trošku větší vítr. Jsou tam samozřejmě nové jména, je tam fotbalista Ambros z belgického Anderlechtu, pokud se nepletu. Je tam poprvé Roman Macek, samozřejmě hráč, který právě z Boleslavy přestoupil do Sparty, ale který má zkušenosti i ze zahraničí. Takže nějaké změny tam jsou, samozřejmě stále chybí Patrik Šik, který ukončil svoji reprezentační kariéru. My stále všichni doufáme, že se to třeba ještě nějakým způsobem může změnit, protože věk na to Patrik určitě nemá, ale dlouhodobě mu prostě vadilo, jakým způsobem se s ním nakládá v reprezentaci. Já se teda přiznám, že proto mám docela pochopení. 26. září, tedy za 5 dnů, se utkáme s Chorvatskem. No a Chorvatsko samozřejmě posledních několik šampionátů, ať už evropských nebo i světových, jako jeden z ne favoritů, ale prostě vždycky to byl ten černý kuň turnaje, který dokázal nějak proklouznout až do těch jako posledních fází. Jsou to také stříbrní medailisté z mistrovství světa, což je jako neuvěřitelný úspěch. A stále

0: I starší hráči jako Luka Modrič nebo Ivan Rakitič docela fungují. Nevím, jak Luka Modrič si náhodou už neukončil kariéru. Nechtěl bych vás tady mystifikovat, ale věřím, že Luka Modrič stále ještě válí v AC Milan, nebo kam on to odešel právě z Realu Madrid.
1: Je to přesně tak, jak říkáš.
0: No a hraje, čověče, podívej se, včera hrál z Leče 76 minut, takže úplně v pohodě.
1: Úplně v pohodě.
0: Takže velmi jako těžcí soupeři nás čekají, protože skutečně po tom, jak nechválně dopadlo naše působení na mistrovství světa v Americe a v Mexiku a v Kanadě teda, tak kde samozřejmě jsme skončili už po základní části, tak nás čeká Chorvatsko, Anglie a Španělsko, takže opravdu velmi výživné mače před námi, držme si palce, ať to není fiasko a ať se nový španělský trenér ukáže v tom nejlepším světle. Takže teď Computer Kill a skladba Dry Spell, což vám můžu prozradit, že je jedna z těch záležitostí nejnovějších v našem playlistu, tedy je to
2: novinka.
3: Novinka na Radio Wave.

0: Posloucháte Radio Wave v 9 hodin 40 minut. My vás teď chceme pozvat na jednu hezkou kulturní akci, na šestý ročník festivalu Wild, který se přibližuje už právě na konci září. No a s námi je tady Adel Škvrna, člověk, který se stará o sociální sítě a vůbec prezentaci téhletý akce, ale zároveň taky kulturně zaměřený, protože tam taky něco režíruješ. Ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj,
0: tak co nás čeká na dalším ročníku festivalu Wild?
1: Čeká nás třeba premiéra Daniely Špinar Chlípnice, kde hraje držitel Thálie Michal Kern a Tomáš Kobr. Je to
2: pokud se nepletu, tak... Děkuji. Krištofe, za mikrofon, děkuji. Pokud se nepletu, tak Daniela Špinar je teď taky nominován na Thálii.
1: Je nominována, ano.
2: Ano.
0: Hustý. Takže tak. Opravdu velmi kvalitní program na nás čeká. Pojďme představit tu akci vlastně, kde se bude konat, jaký je hlavní téma. Pokud by někdo třeba teďka poslouchal a řekl si Festival Wild, tyjo, to mi nic neříká, tak co to vlastně za akci je?
1: Je to festival queer divadla, od queer lidí pro queer lidi, jako na se v divadle Venuše ve Švehlovce, který se dlouhodobě zabývá queer, feministickou a sociální tématikou.
2: Mhm. Je to teda šestý ročník, má to podtitul?
1: Festival queer divadla.
2: Jo, dobře, já jenom jestli to nemá třeba nějaký motto toho ročníku, jako tedy...
0: Krev. Jako, že by se zaměřil třeba prostě jenom na nějakou určitou prostě skupinu nebo na nějaký určitý témata. Ne, myslím, že to asi v každý rok prostě berete jako velmi ze široka. Když bych se chtěl vypravit na nějaký konkrétní program, už jsme tady zmínili samozřejmě třeba inscenaci Chlípnice, tak když si představím, že to je festival, že to je ve Venuši ve Švehlovce od teda 25. září, znamená to, že každý den je tam jako několik inscenací, nebo je to každý den jedna? Jakým způsobem je uchopená letos ta dramaturgie té akce?
1: Máme program na 3 dny festivalu. Chlípnice jsou 25. září, potom Lesby trpí láskou 29. září a zavírá to Divadlo krve 29. září. A vlastně jsou to jenom 3 večery.
2: Takže přes den není doplňkový program nebo něco takového?
1: Ne,
0: tak bohatě samozřejmě stačí, aby byl program prostě uspokojen pro všichni, kteří budou chtít do Venuše vypravit se. Kdybychom se zastavili obecně ještě u toho, co je vlastně tou myšlenkou toho festivalu, tak celý ten organizační tým, to samozřejmě nejsi jenom ty tady teďka zastupuješ další lidi, tak jak se vám vlastně vůbec takováhle akce pořádá a jaký jsou třeba i vize do budoucna, když jsme letos u šestého ročníku téhle akce?
1: Tak je to velká radost, protože je to vlastně první queer divadelní festival v Česku. Teď už jich je samozřejmě i víc, ale my chceme držet nějakou tu tradici, kterou jsme založili před 6 lety samozřejmě. A chceme vlastně zviditelňovat queer témata, queer životy z pohledu queer lidí, protože si myslím, že... Je to potřeba a je důležitý oslavovat i to, že vlastně můžeme vůbec.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že tam nejsi teda jenom v pozici člověka, který teďka tady promuje tu akci, ale že tam zároveň teda se podílíš autorsky, tak kdybychom měli jenom lehce nalákat na tu tvoji autorskou věc, tak pojď v pár větách jenom tak přiblížit, na co se můžou všichni, co přijdou, těšit.
1: Tak Lesby trpí láskou, je to performativní čtení textu napříč prostě lesbickou historií, nebo nejenom lesbickou, ale historií žen, který milovali ženy. My jsme vlastně s ředitelkou festivalu Barborou Šupovou přemýšleli, proč nejsou lesby a bisexuálky v divadle skoro vůbec vidět. A došli jsme k tomu, že si lidi myslí, že to nemají v životě dostatečně dramatický, ale myslím si, že lesby to mají v životě hodně dramatický a že lesby si zaslouží být reprezentovaný tak, jak jsou v celku a že jsou i problematický, dramatický, žárlivý, zamilovaný, šílený a nejenom jako ukázková menšina prostě, která zapadá nějak do světa.
0: OK, tak i tyhle ty témata otevírá šestý ročník festivalu Wild. My jsme si povídali s Adelem Škvrnou. Díky moc, že jsi našel čas a budeme ti držet palce a celému týmu, ať se letošní akce co nejvíc podaří. Poslední věc na závěr, na jaké webové stránky se případně vypravit nebo na jaké sociální sítě, kde najdeme podrobnosti o této akci?
1: Jsme na Instagramu pod nickem venuse.svehlovce anebo na webu venuse.v.svehlovce.cz.
0: Takže nemá to svoje vlastní stránky, všechno to najdeme přes normálně Venuši ve Švehlovce, kam už se lidi vypravují třeba i kvůli jinému programu, takže tam ano. Veškerý info najdou. Super,
1: tak.
0: Dobrý, tak my ti moc děkujeme, ať se máš krásně, ahoj.
1: Já moc děkuju, ahoj.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Ve vysílání Radia Wave nám dohrává Little Sims, britská rapperka se skladbou Gorilla. To všechno se děje asi 6,5 minuty před 10.
1: A posledními zprávami Ani Belio, do konce hodiny zazní třeba ještě Tolstoys nebo Sorry.
0: Ano, a v další hodině už konečně rozebereme Božkovou rekonstrukci domu v Říčanech, protože je to velké téma, které trápí velkou část posluchačů, že vám dlouho schne podlaha ve vaší milionové rekonstrukci. Tak krásné, dobré ráno, přátelé, stáváte ze společností Radia Wave.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co

12 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dohrávají nám Sorry a skladba Starstruck na vlnách Radia Wave. 10 hodin, 1 minuta. My znovu míříme za Anou Belio. Jsou tady další zprávy Radia Wave.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Praha si dnes připomene 90. výročí narození spisovatele, dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla. Hlavní částí celodenního programu bude slavnostní odhalení lavičky Havla podle návrhu architekta Bořka Šípka. Začne v 15 hodin před budovou nové radnice. Dorazí primátor Bohuslav Svoboda z ODS, vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová nebo taky osobnosti spojené s jeho dobou. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Ve volbách do ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků prokremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90% hlasů. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TASS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím komunistická strana Ruska. Mladší bratr princezny Diany Charles Spencer dnes vydává své paměti. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřel. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody.
1: Sport.
2: Hokejisté Kladna vyhráli i ve třetím kole Tipsport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2, brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové, české Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem.
1: Počasí.
2: Bude polojasno nebo skoro jasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Na Rádiu Wave pokračuje ráno s Božkem a Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas
1: Rádio
3: Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: ASAP Rocky, Stolia Flow, 10 hodin 10 minut, dohrává nám tenhle New Yorkský rapper, který se brzy představí pražskému publiku, protože 4.10. zahraje v pražské O2 aréně v rámci Don't Be Dumb Tour, takže pokud patříte k těm pár lidem asi 16 tisícům, kteří vyrazí na tenhle koncert, tak si to moc užijte. My teď se vracíme k našim standardním tématům a Bořek Joura dneska do vysílání toho ještě moc nepřinesl, většinou ty vstupy uvádím já, tak...
1: Je to protože sedí za ševlem.
0: Ano, přesně tak, tady možná potřeba podotknout, že vždycky to je tak, že jeden to tady jako řídí, jako takzvaný pilot letící a druhý je ten pilot monitorující. Takže ty seš teďka ten
1: dneska
0: kopilot.
1: Dneska spíš letuška.
0: Ano, já jsem teďka ten tedy, kdo má tady všechny kniply a věci před sebou. Mimochodem, vidíš, tak to jsem ani nevěděl, že se k tomuhle tématu dostaneme, ale děkuji
1: tam.
0: Ti za to, co je vždycky, když máš dobrýho parťáka. Já jsem člověk posedlý vlastně jako pozorováním letadel, všech možných dokumentů. Ano, jsem. Teď právě jsme byli, prosím tě, na procházce, jenom takové jako jednoduché poblíž Prahy, takže jsme zaparkovali někde v Horoměřicích a šli jsme takový jako okruh, aby jsme došli do takové jedné naše oblíbené restaurace a vedle taky oblíbené pekárny. Všichni asi ví, kde to je, ale nebudu to říkat, protože to je reklama. Ale co se nestalo? My jsme šli přímo po té přistávací trase těch letadel a já jsem normálně se jako zastavil a teď jsem jenom zíral a říkal jsem si a Ryanair a Smartwings a LOT, já už to poznám, jako podle toho zbarvení, já poznám, jestli je to Boeing 737 nebo jestli je to Airbus A320 nebo A319, no prostě úplně jsem v tom jako bláznivý.
1: Šofér, to jsem vůbec nevěděl, že ty máš takovouhle...
0: Ale zároveň se strašně bojím lítat. Aha. Takže je tam jakoby ten kontrast toho, že já mám strach z létání, je mi to velmi nepříjemné, bojím se, ale zároveň to jako velice pozoruju.
1: A koukáš někdy, že je flight radar a koukáš na ty rozklikávač?
0: Samozřejmě, kdykoliv letí, tak se dívám, samozřejmě třeba když jde do rodiny, tak to vyloženě jako sleduju.
1: Jasně.
0: A nebo se mi stane třeba to, že já jako takhle jedu po Praze, nebo jdu po Praze, nebo cokoliv a vidím letadlo a říkám si, a tak to bude vizér a to bude z tohodle. A prostě já dobře potom to kontroluju a říkám si, a tak jsem se netrefil, protože vypadalo to, že to bude z Neapole, ale ono je to z Říma, aha, ono už je 5, aha.
1: Takže podle toho i řídíš den. Máma třeba dělala to, že to sledovala na flight radaru a pak běhala na balkon a mávala, protože tam třeba jsem na palubě seděl já nebo můj brácha.
0: Ano. No, takže tak, ale my jsme o tom začali mluvit kvůli něčemu jinému, podle mě.
1: A je to úplně jedno, nádherný téma. Před námi rapper Toby a jeho track Pulse.
0: Já si do toho příštího vzpomenu.

0: posedlost pozorováním všech letadel a já jsem si vzpomněl, proč jsem to Božku ti chtěl říct,
1: no, protože povídej.
0: Mě na základě tady tohohle toho už samozřejmě mnohokrát přítelkyně konfrontovala s nějakou jako obsesí, že jsem vlastně jako bláznivý, protože já kolikrát jsem ochotný jako třeba i zastavit auto, když řídím někde jako na bezpečném místě a dívat se třeba jako na, že tohle je fakt jako zážitek, že tohle to v Praze normálně nepřistává, tak se na to podívej, no, letadlo. Ale ona mě právě...
1: Jsem já tvoje přítelkyně, mám tu úplně stejnou reakci.
0: Každopádně mě právě konfrontovala s tím, že to na ní vyskočilo asi pravděpodobně algoritmy už odposlouchávají tedy mobilní zařízení, když jsem já v blízkosti, tak i její telefon. A přišla za mnou s americkým průzkumem, že víc než polovina mužů si myslí, že by dokázali přistát s velkým dopravním letadlem
1: ani
0: v případě nouze.
1: Omylem, no, ani
0: samozřejmě.
1: Omylem.
0: Ale že si tohle prostě lidi myslí, že no je, teď tak tam jenom tam nějaký, přesně, teď tak to budu držet podle toho, když to dám od sebe, tak to bude klesat, když to přitáhnu k sobě, tak to jde nahoru. Neuvěřitelný.
1: Přátelé, chyba lávky. Já jsem odehrá viděl nějaké video, tam asi recesisticky bylo napsáno, tohle si uložte v případě, že se někdy dostanete do situace, že musíte přistát s Airbusem A320, tak tohle je 8,5 minuty instruktáží, jednotlivých kroků, a to ještě tam byla asistence autopilota, protože první minuta a půl se tam ten autopilot nastavoval. Oni teď už ty letadla jsou tak chytrá, že
0: už kdyby, umí přistát sami, že jo?
1: Že i kdyby prostě oba dva piloti odpadli, tak vlastně řídící věž by vám jenom řekla, no tak natoč tady ten čudlík a takhle a ono to pak... Ale vy byste se s tou řídící věží ani nespojili, protože byste za boha nevěděli, jak se to dělá, takže jako ani omylem. Myslím si, že bych nedokázal přistát ani s malým, ani s velkým, prostě s žádným letadlem. Já jsem rád, že zaparkuju na parkovací místo.
0: Mě to ale prostě strašně jako fascinuje, že jako nechtěl bych se do té situace dostat, protože to opravdu není jako v amerických hollywoodských filmech, že se nějakou situací stane, že pilot i druhý, i třetí jsou prostě mimo a teď tam přijde najednou hrdina,
1: je tu lékař?
0: 6F sedadlo, pojďte pane, pojďte s tím zkusit přistát a on s tím přistane a je prostě frajer. Já bych to samozřejmě jako strašně si přál, aby se mi to stalo, aby se mi to úspěšně stalo, ale ne, skutečně si to, přátelé, nemyslete, zejména tedy muži, protože ten průzkum se tedy zaměřil na ně, protože mají asi často ty silácké řeči, tady jako já to zvládnu.
1: Já jsem to zadal do umělé inteligence a pravděpodobnost, že byste jako naprostý laik úspěšně přistál s velkým dopravním letadlem, se podle leteckých expertů limitně blíží nule.
0: Ano, takže asi tak. Přátelé, samozřejmě můžete trénovat, jsou různé jako herní simulátory. V Praze, co pokud vím, tak je i také několik míst, kam můžete vyrazit a vyloženě jako by máte pocit, že sedíte v tom kokpitu. Jsou to ty stejné vlastně místa, kde se třeba i testují, nebo kde se školí vlastně všichni ti piloti, kteří musí neustále procházet veškerým výcvikem, aby se jim nasimulovaly právě situace, které se potom můžou odehrát při tom skutečném letu. Takže se nebojte létat, protože jsou to opravdu mistři svého řemesla a jsou na to velmi dobře vyškolení, aby všechny situace zvládli. To říkám zejména já, největší letecký strašpitel. Pro dnešek podle mě s leteckým tématem stačilo. My si dáme Molrat a teď taky třeba Repiky, protože to je 2 Chainz a skladba NCAA.
2: Take this open beat.

0: Pět minut po půl jedenácté posloucháte Radio Wave a jeho ranní vysílání, které už se za pár minut přechýlí do toho dopoledně odpoledního, bude tady Eliška Soukupová. My se teď budeme bavit o Sydney Sweeney, což je americká herečka, výrazná postava samozřejmě na sociálních sítích, v rámci modelingu, všeho možného a tak dále. Bořek Joura ji určitě zaregistroval. Ano. Bořku, zaregistroval si to, že se teď na sociálních sítích řeší její aktuální reklama, která vlastně míří do světa sportu?
1: Zaregistroval jsem to i na základě naší sociální sítě, respektive našem účtu na sociální síti, kde se tomu klasicky Sára Abulkasim a taky
0: Bára Součková,
1: děkuji ti moc, vyjádřili. Oni mají takový cit pro to vybírat třaskavá témata, která potom na sítích hodně rezonují, a pod těmi příspěvky, které promují jejich jednotlivé díly hotspotu, se vždycky strhává jako velice
0: vášnivá diskuze.
1: A plodná, prostě tam je přes 70 příspěvků.
0: Bára Součková a Sára Abulkasim se tedy v novém hotspotu zaměřili na Sydney Sweeney a na to, jak teď aktuálně sociálními sítěmi rezonuje kauza, chcete-li to takhle nazvat, prostě to, že se tahle americká herečka rozhodla natočit určitý typ kontentu právě pro sociální sítě a vůbec i televizní vysílání. Co si o tom náš autorský tým myslí, to si poslechněte v krátké ukázce a případně i taky v celé epizodě na webu wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
2: Zmiňuje tam, že nejde o žádné sázení na války, úmrtí nebo politiku. Ta firma, predikční platforma, což je vlastně něco podobného jako sázková kancelář, je postavená na trochu jiným principu. Si tím staví image toho slušnějšího hráče na trhu predikčních trhů v kontrastu k jiným predikčním společnostem, kde si lidi můžou sázet třeba na výsledky voleb, váleční konflikty nebo i to, kdo třeba zemře, což je velký téma samo o sobě, který se v letošním roce dost řešilo. Každopádně tenhle reklamní spot nebo ta agentura se tím vlastně nějakým způsobem snažila asi poukázat na to, že jsou morálně čistší, protože si u nich nevsadíte na ničí smrt, ale zároveň jako hlavní prodejní tahák jejich kampaně prostě zvolí hypersexualizovanou reklamu, která z ženských sportovkyň dělá v podstatě rekvizitu. Plus teda ještě za mě nutno zmínit, že tahle pozice morálního kompasu mezi sázkovýma agenturama nebo predikčníma trhama je bizár sama o sobě, protože se možná pojďme třeba i zamyslet, jestli je vůbec OK takhle masivně normalizovat sázení na cokoliv.
3: No, jako totálně, no. A zároveň taky ten globální reach, který se kvůli tomuhle počinu v té firmě vlastně podařilo udělat, je teda neskutečnej. Mě na tom sloganu ještě vlastně hodně vytáčí ta jedna rovina, to no politics. Protože to, co je okolo té kauzy, je prostě politika v praxi za mě. Navíc já jako musím odmítat úplně tu představu, že záležitosti okolo sportu jsou apolitický, protože nejsou a nikdy nebyly. Sport je jako velice efektivní nástroj propagandy a nemusí to být jenom propaganda, jako je třeba, já nevím, Olympie od nacistický filmařky Leny Riefenstahl, ale ta propaganda se obecně může týkat i toho, koho respektive jaký těla společensky validujeme jako hodnotný, jak obecně nahlížíme na ženský tělo, jak ho vnímáme. Takže tenhle slogan, že jako žádná politika jen sport, nemůže za mě absolutně obstát, protože sám je téměř jako učebnicovým příkladem politického sporu o gender, sexualizaci, reprezentaci nebo obecně vlastně nějakou ekonomickou hodnotu ženského těla.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Da da da da da da da. You may run fast, but I fly like a jet.

0: Na skladba Elk Torn na vlnách Radia Wave v 10 hodin 44 minut posloucháte stále ještě ranní vysílání. No a téma pro příští vteřiny přináší můj drahý kolega Bořek Joura. Máš slovo.
1: Děkuji ti moc, já jsem za ně opravdu moc rád. No já bych ještě jednou rád otevřel sportovní okénko.
0: Ano, pojď.
1: Protože málo kdo to ví, ale probíhá mistrovství Evropy mužů ve volejbale.
0: Ano.
1: A český tým postoupil do osmi finále, takže už do vyřazovacích bojů. No a úderem 16. hodiny se rozehraje partie, jak se říká, o všechno, proti týmu Belgie, kde je Belgie samozřejmě favorizována, protože ti teda prochází tím turnajem opravdu z grácí. Tak uvidíme, jak se českým mužům zadaří. My jsme měli pár dobrých zápasů, akorát nás vždycky zradila koncovka, takže snad se borci poučili a tentokrát v tom nejdůležitějším zápase předvedou prostě něco, co nikdo nečeká.
0: Speaking of volleyball, můžu přidat další český úspěch v rámci mistrovství, protože přátelé pražští tramvajáci jsou nejlepší v Evropě. Vyhráli mistrovství řidičů tramvají. Neuvěřitelná věc.
1: Jakoby ve volejbale nebo?
0: Ne, česká dvojice v sobotu právě zvítězila na mistrovství Evropy řidičů tramvají. Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z dopravního podniku hlavního města Prahy se prosadili v konkurenci s dalšími 25 týmy z Evropy a taky hostující Austrálie. Takže 12. ročník šampionátu se tentokrát konal ve Varšavě. No a můžeme být rádi, že máme tady nejlepší tramvajáky na světě.
1: To se snad najdu na nějakým video a chci to vidět, jak probíhá mistrovství v tramvajování. Jako
0: takže
1: zvoníš melodii nebo jak to je?
0: Ne, já přiznám se, že neznám úplně veškeré podmínky, ale zároveň taky můžu říct, že kromě mé posedlosti a jako letadly, tak mám taky fantastickou činnost, kterou si podle mě i ty se mnou ověřoval, že já poznám tramvaj podle zvuku. To znamená, že já stojím na zastávce, mám zavřené oči a já podle zvuku vím, který model tramvaje pražského dopravního podniku prostě přijíždí, takže já tedy mohu ze své pozice pogratulovat českým tramvajákům pražským a zároveň popřát hodně štěstí českým volejbalistům.
1: Takže
0: jsme krásně spojili dva velmi odlišné světy, ale i o tom je vysílání Bořka Joury a Krištofa Šimka ve vysílání Rádia Wave. My vás máme moc rádi a se snažíme dělat jen to nejlepší. To je taky SD Kit, Rádio Wave.

0: Rapper SD Kid, který se v tracku Prague věnuje Praze. Praha, to je město, kde jsou nejlepší tramvajáci v Evropě. My jsme se to tady potvrdili, takže ještě jednou velké gratulace. No a Praha je také místo, kde je studio Rádia Wave, které my opouštíme, a za chvilku Eliška Soukupová. Božku, děkuji ti za krásné ráno.
1: Já ti taky děkuju a zopakujem si ho hned zítra.
0: Ano, a kdyby to nebylo málo, tak i pozítří, přátelé. Tak příjemný poslech Rádia Wave. Ahoj, hezký den.
1: Ahoj.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Lunchmeat Festival. Lunchmeat. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

my mate, so what? I got a life, you know.

byli skvělí International Teachers of Pop společně s Jasonem Williamsonem a jejich I Stole Your Plimsolls. 11 hodin a 7 minut, ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Já tady s vámi budu v rámci dopoledního i následně odpoledního on-air vysílání až do 15 hodin. Přeju vám krásné pondělí 21. září. No a teď už nás čeká Kayflay a její skladba Ants.

0: aktuální studovně Rádia Wave navazujeme na minulý díl. Moderátorka Aneta si znovu pozvala redaktorku Rádia Wave Báru Součkovou, která je zároveň její bývalou spolužečkou z Vysoké. Společně tak probrali všechno, co potřebuješ vědět, než nastoupíš na vysokou školu ty, a přidali taky nějaké tipy z vlastní zkušenosti. Celý díl najdete už teď na webu Rádia Wave, wave.cz/studovna a nebo ve svých podcastových aplikacích. Třeba v aplikaci Můj rozhlas, ale teď už z tohoto dílu krátká ukázka.
1: Co bys doporučila sama sobě předtím, než jsi nastoupila na vysokou?
2: No, já by jsem možná to pojala spíš tak, co bych si vzkázala asi. Já by jsem asi si chtěla tak nějak jako víc uvědomovat možná, že je v pohodě cítit se nejistě a zahlceně, jakože tohle je strašně normální a je normální, že mi třeba některé věci hned nepůjdou a že prostě se v tom budu hledat. Tak to bych si chtěla tak nějak jako víc zvědomit asi, nebo nevím, jak to jde doporučit, ale myslím si, že to je vlastně jenom fajn mít na mysli, že prostě je to v pořádku a pravděpodobně to takhle mají všichni, kdo v té přednáškové místnosti okolo vás sedí, jenom to třeba líp maskujou. A asi by jsem si určitě doporučila se znovu zapojovat do těch studentských aktivit, protože to bylo super, to už jsme vlastně tady vychvalovali, myslím, horem dolem. A celkově vlastně mi přijde, že ten přechod ze střední na bakaláře je strašně kouzelný období a já na něj fakt vzpomínám strašně krásně. Zároveň teda taky chci tady zmínit, nemusí to být vždycky tak krásný. Prostě v tomhletom jsem měla jako hrozný štěstí, že mi to tam sedlo fakt hodně dobře. Ale jako pro mě minimálně tohle období je reprezentovaný vlastně takovou nějakou jako energií, která vlastně do mě hrozně jako se vlila tehdy. Bylo okolo mě spoustu nových věcí, které jsem objevovala, spoustu vlastně nových zkušeností jsem získávala, zážitky hrozně nových, milejch lidí, nevím, a prostě bylo to jako hrozně fajn období, takže by jsem si asi tak nějak jako doporučila si tohleto období fakt jako užívat a jako jindy už tenhle ten vibe, který ten bakalář měl, jsem úplně tohle to jako nezažila. Takže jenom jako vám, kteří nebo které nastupujete teď na bakaláře, to strašně přeju a užívejte si to, protože je to podle mě jako jedno z nejlepších období z toho studentského života.
1: To bylo krásné zakončení a já s tím určitě souhlasím. Tak děkuju za rozhovor. Hostkou studovny byla Bára Součková. Já ti moc děkuju za všechny tipy a i že jsme si takhle nostalgicky mohli zavzpomínat na své začátky na vysoké škole.
2: Já ti hrozně děkuju za pozvání a mám taky velkou radost, že jsme si to mohli takhle společně celý rozebrat, protože zase cítím ten vibe, který jsem měla těch 9 let zpátky a je to pěkný se do toho takhle aspoň v myšlenkách vrátit. Takže děkuju moc a držím vám palce, pokud právě nastupujete na nějakou vysokou školu a všechno bude dobrý. Věřte tomu.
1: Všem studujícím přejeme hezký začátek semestru. A tobě taky, Báro. Hezký začátek semestru. A když tak na sociálních sítích najdete ještě dovysvětlené možná některé pojmy, k čemu jsme se nedostali, nebo co jsme tady zmínili, že jo, v minulém díle třeba oslovování vyučujících a tak, tak vám to shrneme na profilech Aneta ze studovny.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Startuje nová série Bedekru, tentokrát z Portugalska.
2: Zavůní oceánu.
1: Jaký je první úkol?
2: Místními chutěmi.
3: Je tu neuvěřitelně živá atmosféra.
2: Historií.
1: Tady se narodilo Portugalsko.
2: I nečekanými zážitky.
3: Počkej.
2: Vyrážejí Martin Písařík a Ivana Jirešová. Bedekr, Portugalsko.
3: Takhle nějak vypadá ideál.
2: Premiéra ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Kauza herečky Sydney Sweeney, která se stala tváří reklamního spotu, v němž sexualizuje ženský sport, zaplavila sociální sítě minulý týden. Moderátorky Barbora Součková a Sarah Abulkasim v hotspotu na rádiu Wave rozebírají, co nám reklama říká o tom, jak vnímáme ženská těla při sportu, která z nich jsou validována jako ta správná a žádoucí a jaké hodnoty tenhle reklamní spot vlastně reprodukuje. Tomuhle se věnoval nejnovější hotspot minulý týden, pokud jste ho náhodou prošvihli, tak vám vřele doporučuji si ho dát zpětně, ať už na našem webu wave.cz/hotspot a nebo ve vašich podcastových aplikacích. A teď už Death Valley Girls a skladba The Universe.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 11 hodin a 40 minut a já mám pro vás takový speciální kulturní tip pro dnešní den. Tahle ta pozvánka směřuje do Plzně, konkrétně na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Jedná se vlastně o vernisáž výstavy, která se koná dnes v 16 hodin. Tam se vám představí čtveřice představených projektů, která otevírá různá témata i přístupy k uměleckému výzkumu. Michal Pouska prostřednictvím fotografie rozšířené a virtuální reality zkoumá vztahy mezi viděným, vnímaným a myšleným. Pak Zuzana Votrubcová, ta se zabývá inkluzivním navigačním systémem pro letiště Václava Havla v Praze. Diana Kaska zkoumá zase principy přístupného, předvídatelného a vstřícného výstavního prostředí. A Michaela Šimonová, ta propojuje autorskou fotografii a kresbu s historickým a ikonografickým výzkumem. Na vernisáž výstavy, která se jmenuje Rozhraní, můžete zavítat už dneska v 16 hodin na Plzeňskou fakultu designu a umění.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Tohle byly Téa Sofia a Chris Sam, 11:50 a ladíte rádio Wave. Pokud ho budete ladit i nadále, tak po 12. hodině si společně poslechneme díl chudáčků, tedy ukázku z dílu, který byl tematicky o nahotě, což bylo zejména na základě přání vás posluchačů a posluchaček tohoto pořadu. Co všechno chudáčci podnikají, když se mají svléknout ve filmu nebo na jevišti? Jakou roli hraje žádné oblečení v jejich přátelství a oslavách? A kolik lidí už Petr přemluvil, aby si nahatí spláchli hlavu v záchodě? To se dozvíte krátce po 12. hodině.
1: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
2: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
1: Wild.
2: O queer lidech, od queer lidí.
1: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
2: Lesby trpí láskou.
1: A divadlo krve.
2: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Benuši ve Švehlovce.
1: Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla FKA Twix a její skladba Perfect Stranger. Ladíte Radio Wave, je 12 hodin a 6 minut a krásné pondělí 21. září vám přeje Eliška Soukupová. Doufám, že jste vkročili do tohoto pracovního týdne pravou nohou, jak se říká, a pokud náhodou spíš tou levou, tak věřím, že vám právě poslech Radia Wave třeba zlepšuje to pondělní pracovní utrpení. Já vás chápu, já mám dnešní pondělí taky trošičku spíš tou levou než tou pravou. Každopádně, od toho, aby se nám všem zlepšila nálada, je tady například následující novinka, to je track Gucci Mane od Bloody Shield. Tak si to moc užijte. Novinka.

0: Chudáčci na přání posluchačů a posluchaček natočili epizodu o vlastní nahotě. Co všechno podnikají, když se mají svléknout ve filmu nebo na jevišti? Jakou roli hraje žádné oblečení v jejich přátelství a oslavách? Kolik lidí už Petr přemluvil, aby si nahatí spláchli hlavu v záchodě? Poslechněte si chudáčky, kteří se nestydí vůbec za nic. Tady je z tohoto dílu krátká ukázka.
1: A najednou nás na baru bylo 6 nahých mužů.
2: Jo no. To je pravda. A zároveň jako velmi často u toho nebyla žádná žena.
1: Ne!
2: Krom té barmanky.
1: No, která to snášela prostě, protože byla za barem dost vzadu.
2: No, že my jsme byli od pasu, vej jsme nebyli vidět, ale jako tak obecně jako tahle věc je trochu taková jako...
1: To tam nemůžeme dát vůbec, to vypadá, že jsme ji úplně obtěžovali.
2: Ne, neobtěžovali, ona byla ráda.
1: Ježišmarja! Ne, ale jako, že si, no, jako já si, no, to je fakt ale úplně kontroverzní téma, protože si pamatuju třeba, jak jsme si fotili přirození. Nebo si pamatuju!
2: No,
1: tak to je hrozný. Byli jsme nahý. Bylo nás fakt spoustu. A Adam řekl úplně výborný nápad.
2: Mně se podařilo vytvořit klima.
1: Že to byl ten nejlepší nápad.
2: Ve kterým třeba 6 dospělých mužů v rozpětí věku od 25 do třeba 40 nebo 43 let. Tak jako stálo frontu
1: dělej.
2: Před záchodama a chodilo se na takzvanou jedničku. Jednička byl pisoár a pak se rychle přebíhalo na dvojku a dvojka byla mísa.
1: Jo,
2: a normálně,
1: první pisoár, potom mísa.
2: A stála se fronta na to, aby se každý mohl nechat, spláchnout.
1: Já znám lidi, kteří šli dvakrát.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Město Most vzniklo jako experiment. Celé město na zelené louce najednou podle jednoho plánu. Teď, když v regionu končí těžba uhlí, hledá nový smysl. Série mezinárodních soutěžích Dialogů Supermost má pomoct najít tu odpověď, tu největší.

0: Větší supercentrum právě vyhrálo studio Bistro a Manda Works. V nejnovějších fasádách prozrazují, co chtějí změnit jako první. To se společně dozvíte s Alenou Harciníkovou už dneska v 18 hodin.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: neřekli, neřekli.
1: 12 hodin a 36 minut, ladíte rádio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. A se mnou už ve vysílání Anna Belio. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Ani, ty jsi pro nás dneska připravila takovou specialitku, která se týká veřejných toalet v New Yorku. Jedná se o to, že New York řeší nedostatek veřejných toalet a pomoct mu mají chytré veřejné záchody, které mají ale nekompromisní limit. Tak prosím tebe, o jaký limit jde, to nám tedy pověz ty.
2: Mm-hmm. Tak já bych to představila jako záchodky, které mají být, nebo jsou prezentovány, že jsou čisté, bezpečné, bezdotykové a bezbariérové, ale jejich užívání právě provází malý háček. Uživatel totiž dostane 10 minut na to, aby vykonal potřebu a před vypršením tady toho limitu ho systém upozorní zvukem a blikajícími světly, že už teda má jako odejít. No a pokud ani potom tu toaletu neopustí, no tak pak nastane to, že ty dveře se prostě automaticky otevřou a seš releasnutá všem na oči.
1: Wow, no tak já tomu samozřejmě jako rozumím, že to má asi ochránit tu toaletu před nějakýma nekalejma věcma, které bys tam dít neměli, ale ve mně to teda rozhodně nevyvolává
2: no, pocit
1: jako uvolnění. Nebo dobře, řekni mi, tak před čím má tohleto nekompromisní opatření tedy chránit ty toalety?
2: No možná ti to překvapí, ale konkrétně ve článku jsem specifikovala to, že to má bránit před doom scrollováním, protože jak už je u nás dobrý zvykem a přihlašte se, kdo to dělá taky.
1: Já prostě, se hlásím.
2: Kdo si sedne na záchod, ten tam většinou po vykonání té potřeby ještě chvilku tak jako sedí, trůní a je na telefonu. A přesně to je jeden z těch hlavních důvodů, proč tento veřejný záchod má limit 10 minut, protože lidi se prostě zasekávají na záchodě, protože právě doom scrollují a normálně používají sociální sítě a jedou. Takže tady tomu právě má tady to nekompromisní řešení otevření dveří po odbytí 10 minut zabránit.
1: Ty bláho. No tak to bych možná potřebovala něco takového o sebe doma. No nic, každopádně, proč vlastně New York takový toalety potřebuje? Jedná se tam opravdu o nějaký nedostatek veřejných záchodů? Je to jako fakt tak velký problém?
2: Ano, je to dlouhodobý problém. New York je, jak víme, obrovské město, kterým každý den procházejí miliony lidí, ale veřejných toalet právě jako nemá dostatek. Takže nový projekt má proto lidem nabídnout místa, kde si mohou zdarma a bezpečně odskočit. No a město právě teď instaluje 17 modulárních toalet, těchto toalet napříč všemi 5 městskými částmi. No a celý projekt vyjde na téměř 85 milionů korun.
1: Wow, tak to je příjemná částka. Každopádně, ty jsi tam už zmínila, že se jedná o chytré toalety.
2: Ano.
1: Chytré toalety to jsou v čem? Jako v tom, že prostě zkrátka po 10 minutách se otevřou dveře a vykopnou tě ven? Nebo jsou chytré
2: taky,
1: ještě v něčem?
2: Ano, taky, ale nejen. Je to poměrně moderní kabinka, jak už jsem zmínila, je bezplatná, bezdotyková, všechny bez, co tě napadnou, bezbariérová a má třeba i přebalovací pultík. Zajímavé je také to, že nepotřebuje klasické napojení na newyorský vodovod ani kanalizaci. Takže ji lze instalovat rychle a podle potřeby i přesouvat. No a právě ta bezpečnost, která je velice podstatná, je zdůrazněná tím, že záchod je přístupný přes například QR kód, SMS nebo aplikaci, která navíc ukazuje i dostupnost těchto jednotlivých toalet.
1: Wow.
2: Takže takto inteligentní ten záchod je a zatím jde o vlastně roční pilotní projekt a pak, když bude úspěšný, tak by se mohl rozrůst.
1: No tak já doufám, že se jeho starších sestřiček, no mladších sestřiček třeba dočkáme i tady u nás v Česku.
2: Bylo by to krásné a pro nás ženy rozhodně bezpečné řešení, ano.
1: Jo, zní to skvěle, hlavně mě se teda líbí ta funkce toho, že se můžeš dopředu podívat na dostupnost té toalety. Mně by se třeba líbilo, že si můžu jako zarezervovat, že vím, že dojedu za 20 minut někam a tam bych si zarezervovala toaletu.
2: Je to pecka a zároveň, ale já bych si opravdu dávala ten budík, aby prostě potom se po 10 minutách neodevřely dveře a já tam jako upsí.
1: Jo, to by mohla být. To by mohla být dobrá show, to je pravda. Tak jo, tohle byla Anna Belio. Děkujeme ti moc, že jsi nám tuhle tu novinku přednesla u nás ve vysílání. Každopádně vy si můžete ať už tuhle zprávu nebo jakoukoliv jinou Wave newsku přečíst na našem webu wave.cz/wavenews. Děkuji moc.
2: Také díky, měj se krásně.
1: Měj se krásně, ahoj. A nás už teď čeká novinka od Liars a track Ice Pick Kalamazoo.

0: bavila Robin a její dopamin, tak doufám, že vám to třeba taky lehce nějaký ten dopamínek dožil vlilo, takhle při poslechu odpoledního on air vysílání na rádiu Wave. Přeju vám krásné pondělí 21. září. Zdraví vás Eliška Soukupová. A pokud budete ladit rádio Wave i nadále, tak vás třeba po 13. hodině čeká Birdie nebo nová Tierra Whack a nebo starý dobrý, ne zas tak starý, Bad Bunny.
1: Reconnect. Hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simi Livin' Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Bad Bunny ve vysílání Rádia Wave, ladíte odpolední on-air vysílání s Eliškou Soukupovou a přeju vám krásné pondělí 21. září. My se nebudeme přílišně zdržovat, protože nás rovnou čeká naše hudební novinka. A tou je raperka Fatny Gvej, která vydala v květnu single Queen s výrazným samplem z filmu Cesta do Ameriky z konce 80. let. Ten track měl vizuálně výrazný videoklip, odkazující na estetiku takového afrosyrealismu a proto není divu, že inspiroval k nové verzi Thieru Beck. Jejíž hudba vychází z podobných kořenů. Moc si užijte následující skladbu, která se jmenuje Queen, The Wack Version.

prosím tě, odejdi pryč.

kdybys to věděl.

0: Ty jsi samotného prosince protiklad.
1: Teď si poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Psycho Rádia Wave. Moderátoři Karolína a Pavel v něm rozebírají, jak knihy můžou vydávat násilí za důkaz lásky. Celý díl Psycha najdete už v tuto chvíli na webu Rádia Wave, tedy wave.cz/psycho, anebo ve vašich podcastových aplikacích. Každopádně teď už z tohoto dílu krátká ukázka.
2: Dneska se chceme bavit o takových jako hlavně o jedné autorce, která píše knihy, které jsou teď velmi populární. Jmenuje se Colleen Hoover. Asi jste zaslechli o filmu S námi to skončí. Teď bude vycházet nový film 2. října. Mm-hmm. A její hrdinové v knihách, ty vztahy jsou velmi toxický, který tam popisuje.
3: Okay.
2: Ale o co tam jde? Tam je nějaká Lily, která se zamiluje do nějakého pána, který se jmenuje Ryle. Ten má, Ryle je nějaký neurochirurg a má hrozně jako traumatický dětství. A ona vlastně nějakým způsobem taky. A v tom vztahu se začnou postupně objevovat jako znaky fyzického, psychického násilí. Jo, je tam, že jí prostě někde praští, pak si jí se strašně omlouvá. Mm-hmm. A samozřejmě dojde tam i k nějakému znásilnění.
3: Dobře.
2: I v té knize. A ona prostě pořád popisuje, jak ho miluje a co prostě pro ní jako on dělá. To násilí se tam právě střídá, že tam se jako fakt strašně omlouvá. Já opravdu, jak jsme popisili, taky ten kruh toho násilníka nebo toho násilného vztahu, že on jí miluje, pak jí zbije, protože něco udělá, co nemá rád, kontroluje jí hodně. A pak se zase strašně omlouvá a jsou tam velký gesta. A ještě do toho se to omlouvá tím, že on měl nějaký trauma v dětství.
3: Jasně, ok. Takže vlastně takový jako příběh nějakého poměrně klasického domácího násilí.
2: A samozřejmě ona, tady jde o to, že tato autorka, ta Colleen Hoover, vyletěla na vrchol někdy právě během covidu. Okay. A vlastně spousta jejich knížek, krom toho, že není úplně dobře napsaná za mě, ale říkají to i jaký odborníci, ale to můžeme nechat být.
3: Červená knihovna nemusí
2: být. Je to asi hodně čtivý, je to fakt jako lidi to baví. Ale vlastně ve většině těch knih se objevuje téma toho domácího násilí, nějakého opravdu nezdravého vztahu, ale ty gesta jsou zaměňovaný za nějakou jako lásku.
3: Mm-hmm. Takže nějaký jako kontrolující chování
2: kontrolující.
3: Je tam vlastně interpretovaný jako láska.
2: Ano, jo? Přesně tak.
3: Okay.
2: Ale co mi tam jde, že prostě obecně v těch knihách je strašně normalizovaný prostě násilí, kontrola, jako něco, co je jako romantickýho. A to mi vadí. A tím, a co mi tam ještě nejvíc vadí ze všeho, že ta čtenářská skupina je poměrně mladá. Jo? Jsou tu holky kolem 20, většinou holky teda, kolem 20.
4: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: 13 hodin a 28 minut ladíte Radio Wave a pokud ho budete ladit i nadále, tak vás dneska večer čeká stage Radia Wave a to už v 9. Ve stage si tentokrát poslechneme koncert slovenské kapely Noční jazdci, který odehráli na Radio FM v rámci koncertní série Pohoda FM. Noční jazdci je projekt trojice hudebníků, který ve své tvorbě propojuje žánry jako jsou dub, trance, anebo taky funk a temná elektronika s takovými hlubokými dubovými texturami a groovujícími rytmy. Pokud jste náhodou jejich koncert ještě nikdy nezažili, ale chtěli byste ho zažít, tak vás zvu ještě jednou k poslechu stage Radia Wave, která vám poskytne tenhle ten záznam jejich posledního živáku už dneska ve 21 hodin.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

13:39 u nás na Wave, to většinou znamená nějakou novinku a teďkonc jsou jí Compute Girl, což je projekt vedený brooklynským hudebníkem Noem Shippersem a jejich novinka Dry Spell.

0: Cestovatel a ultraběžec Jan Rendl se vydal do Jižní Ameriky oběhnout jezero Titicaca. Nejdřív cestoval po Peru a aklimatizoval se na velkou nadmořskou výšku v peruánských horách. Z bolivijské strany pak vyrazil na běh kolem slavného jezera v nadmořské výšce přes 3800 metrů nad mořem. Jak to dopadlo, to si povíme až krátce po 14. hodině, protože nás čeká ukázka z podcastu Casablanca na rádiu Wave. Teď je 13:50, což znamená, že si teď konci ještě společně do konce této vysílací hodiny dáme třeba Davendru Benhart a nebo Edova syna.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

tohle byla skvělá Georgia Smith a její track What's Done, It's Done. 14 hodin a 8 minut a vyladíte odpolední on-air vysílání na rádiu Wave s Eliškou Soukupovou. Přeji vám krásné pondělí 21. září. Snad se máte skvěle, třeba jako jiholondýnský septet Fat Dog, který vydává na začátku října své druhé studiové album Cancel Me, I'm Tired. A my si teď dáme z toho chystaného alba track, který se jmenuje Call It What You Want. Užijte si ho.

0: Cestovatel a ultraběžec Jan Rendl se vydal do Jižní Ameriky oběhnout jezero Titicaca. Nejdřív cestoval po Peru a aklimatizoval se na velkou nadmořskou výšku v peruánských horách. Z bolivijské strany pak vyrazil na běh kolem slavného jezera v nadmořské výšce přes 3800 metrů nad mořem. Jak to dopadlo? To si poslechněte při jeho vyprávění v nejnovější epizodě našeho cestovatelského podcastu Rádia Wave Casablanca. Teď si dáme z tohoto podcastu krátkou ukázku, ale pokud vás zaujme, tak celý rozhovor najdete již tradičně na wave.cz/Casablanca a nebo ve svých podcastových aplikacích.
1: Oni tam podle mě nikdy nikoho běžet neviděli, aspoň z toho, co jsem pak třeba měl možnost se s nima bavit. A já jsem běžel, viděl jsem je kolem cesty, oni tam pasou ty ovce, pasou krávy, obdělávají pole a najednou vidí, jak k ním přibíhá nějaký bláznivý gringo, už od pohledu bělejší. A má neočekávanou rychlost, na kterou oni tam nejsou zvyklí, tak jako nakráčeli k té cestě a začali tleskat, začali povzbuzovat, vůbec nevěděli, co tam dělám a bylo jim to jedno. V Jižní Americe je velice běžný, že se něco slaví, že jsou nějaký slavnostní průvody, třeba s kapelou, takhle jsem třeba potkal obrovský průvod, který šel po silnici a ten celý zastavil a začali tleskat. Jo, nebo v další vesnici, tak tam bylo asi 20 lidí, kteří spravovali cestu, tak zase to stejný, ještě mě poplácávali po zádech, chtěli si se mnou plácnout. Takže krásný.
2: Jako chlapi s krumpáčema.
1: Ano, chlapi s krumpáčema, prostě nechali krumpáče a byli hrozně nadšený, že tam mají něco, o čem se budou ještě týden bavit. No, nějaký zpestření. A stalo se třeba, že zrovna jsem měl nějakou krizi a to ti vlije tu energii dožil, prostě tady ta bezprostřednost jejich, protože oni jsou takový.
2: Jakou roli pro tebe má podpora z domova? Možná ta slova podpory byla důležitá i v samotném závěru té cesty, když jsi skončil o něco dřív, než jsi představoval a k plnému oběhnutí jezera Titicaca ti pár desítek kilometrů nakonec chybělo. O jaký moment šlo, proč ta cesta skončila předčasně, řekněme, a co právě i třeba ta podpora odsud z Česka nebo lidí píšících hlavně česky v komentářích pro tebe znamenala v tu chvíli?
1: No, musím říct, že bylo těžký skončit. Bylo těžký skončit, tím spíš člověk by asi očekával, že mě bolelo koleno, bolela noha, ale já jsem takhle fyzicky svalově byl úplně v pohodě, mě vůbec nic nebylo a mohl bych v tomhle směru běžet klidně dalších 700, jenomže ta vysoká nadmořská výška tak má svoje úskalí a kolem jezera Titicaca je vlastně v období sucha jedno z nejsušších míst vůbec na zemi. Jo, ta vlhkost je tam úplně minimální, když vlastně se jenom trošičku vzdálíš od toho jezera, neběžíš přímo kolem něj, ale jsi třeba schovaný za kopečkem, tak je tam vlhkost třeba jenom 20%, což je hrozně málo a tady to sucho ti vytahuje veškerou vodu z plic, z průdušek a postupně každý další den je tam toho míň a míň a míň. A najednou mě začalo škrábat prostě na těch průduškách, byl to fakt jako záchvatovitý kašel, já jsem s tím bojoval několik posledních dní, až to došlo do fáze, kdy prostě už jsem si říkal tohle na hraně toho, kdy si můžu uhnat nějaký trvalý poškození, kdy to je něco, co už nechci obětovat, kdy už to je něco, co nechci riskovat, za to mi prostě přece jenom tohle už nestojí. A musím říct, že pak vlastně po tom konci přišla úplně ta největší vlna té podpory. A musím říct, že mě to mile překvapilo. Tak jak občas člověk si tá na sítích výsměch za to, že něco nezvládl. Víme dneska, že lidi dokážou být jako extrémně zlí, extrémně nepřejícní. Tak musím říct, že si nevybavu ani žádnej jako zlej komentář, žádnej hejt, ale opravdu vlastně jsem dostal spoustu jako pochval nebo obdivu za to, že jsem měl tu sílu skončit, což jako mě hrozně potěšilo. Jo, že samozřejmě to chlapský ego chce to dotáhnout do konce. Chtěl jsem to dotáhnout do konce. A prostě v té hlavě bylo, teď to jako spláchneš do záchoda, ale nakonec jsem to tak necítil. Já pro sebe samotného jsem nakonec zjistil, že to jako kdybych to oběhl. Není to, že by mi tam něco chybělo.
0: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Společné 3 roky v hitparádě Neobjevených na krku. Martin a Filip se dneska ohlédnou za těmi nejzajímavějšími jmény, která startérem rádia Wave prošla za dobu, kdy spolu drží moderátorské otěže. Někdo vzplanul a hned zase vyhasnul. Někdo stabilně vzkvétá a někdo zas překvapuje chycením druhého dechu. Komu patří největší obdiv? Kdo to zabalil předčasně? A kdo patří mezi nejaktuálnější hot picks hitparády Neobjevených na rádiu Wave? Tenhle bilanční speciál startéru si určitě nenechte dneska večer ujít.
1: Startér. Hitparáda Neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

jinou cestou dám. Na piasku leže.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 41 minut. Pro nás na Rádiu Wave vždycky bývá ta 40. minuta momentem, kdy vám rádi dáváme nějaká doporučení z kultury. No a já mám pro vás takzvaně něco domácího, co jsme pro vás navařili přímo tady na Waveu. Moje doporučení směřuje k projektu, který se jmenuje Stělesnění a jedná se o to, když se zdánlivě zdravý lifestyle stává nebezpečnou posedlostí. Adéla Šponerová tak odkrývá temné stránky trendu, jako jsou Pilates Girl a nebo například teď Gym Bros. Teď říkám proto, že díl o Gym Bros vyšel včera. Jedná se o, budeme se vlastně v tomto díle bavit o tom, jaký je ideál mužského těla na sociálních sítích, co na to snaha o dosažení tohoto dokonalého těla. Druhá epizoda Stělesnění je o trendu, kterému se říká Gym Bros a uslyšíte v ní několik mužů, kterým touha po velkých svalech zásadně zasáhla do života. A to nejen v dobrém slova smyslu. Pokud jste ještě tenhle díl neslyšeli, tak vás naviguji na náš web wave.cz/Stělesnění a nebo zaměřte do svých oblíbených podcastových aplikací.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Teddy Holiday a skladba Tangerine ve vysílání Rádia Wave. Naproti mě už moje kámoška a moje kolegyně Martina Foldinová. Čauky mňauky.
1: Ahoj, taky trochu mandarinka občas.
0: Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli máš ráda mandarinky. Já mám totiž pocit, že mandarinky jsou nějakým hudebním trendem poslední doby.
1: Hudebním trendem?
0: Ano, tady jsme právě doposlechli skladbu Tangerines, potom, jak se jmenuje, taky jedna hodně, v poslední době nová skladba české hudebnice, mladé, no a teď já si nevzpomenu, to je asi tím, že já tak mladá nejsem, je to dokonce název Alba.
1: Jsi mladá, Eli, neboj.
0: Děkuju. Marti, říkej něco, já to zatím najdu.
1: No tak přemýšlej. Já každopádně odpovím na tvou otázku, která
0: pro mě
1: vůbec jakoby nevyvstala, co se týče hudebního kontextu. Ano, tato skladba
0: velmi, Marie April vydala debutový album, které se jmenovalo Tangerines.
1: Mhm. Tak vidíš, jsme tam,
0: a já
1: jsme
0: mám,
1: chtěli.
0: Já jí mám moc ráda a moc se mi mimochodem to album líbilo, to je jedno, takže prostě mandarinky.
1: Můžeme připomenout, že se zastavila i k nám do Impactu, popovídala si s naší kolegyní Adelou Šponerovou, je to pár měsíců zpátky, tak se koukněte na YouTube a
0: to
1: můžete
0: teda
1: si to pustit.
0: To je pravda, no promiň, co ty miluju a mandarinky.
1: Miluju citrusy, teďka, protože se budeme stěhovat do konce měsíce, tak nějakým způsobem nemám úplně prostor na to chodit do normálních obchodů a chodím do obchodů, nechodím právě do obchodů, chodím...
0: Počkej, teď tomu moc nerozumím. Budeme se stěhovat, tak já chodím do obchodů, nechodím do obchodů.
1: Jakoby nechodím do obchodu normálního, ale nechávám si dovést ten obchod a častokrát právě tam naklikávám v rámci kategorie ovoce, citrusy. No, ale teda
0: Martino, to je velká otázka
1: mandarinky.
0: Na mě. Já jako finančně nepříliš gramotný člověk jsem nyní od mého přítele dostala tady přednášku o tom, že nakupovat tady takhle naklik je velmi neekonomické. Co si o tom myslíš? Že ty to umíš počítat na rozdíl ode mne?
1: Myslím, že jakoby, co se týče nějaké domácí logistiky a hospodaření, tak počítat umím. Co se týče jako té reálné matematiky, tak to mi jde hůř, ale na to ses asi neptala.
0: Martino, co je reálnějšího než nákup jídla domů?
1: Finanční gramotnost mám. Dovolím si tvrdit.
0: Já ti gratuluji.
1: Děkuji. Alespoň jedna z nás. Dobře. Chápu, rozumím. Mám finanční nějakou základní gramotnost a máš rozhodně dozajista pravdu a kvituji rozhodnutí tvého partnera a jeho tvrzení, že naklikávání nákupu je dražší, jenomže já tím, že se stěhuju a už se nebudu stěhovat do dalšího domova, ve kterém bych platila normální nájem, tak si takzvaně můžu tu nějakou klikačku dovolit teďka.
0: No a Martino, tedy závěrem, myslíš si, že na Novém Zélandu mají mandarinky?
1: No, to je zajímavá otázka. Vím, že tam mají kiwi, to mají určitě. Ale jestli mají mandarinky, no tak budu se muset nechat překvapit. Akorát už žijeme v natolik globalizovaném světě, že...
0: Že se bojíš, že tam myslím, budou že mít tam... třeba i švestky a šípek, chápu.
1: Je to tak.
0: Tak jo. Loučí se s vámi Eliška Soukupová, jako ovocná tady, no to je jedno, prostě já už raději jdu, mějte krásný zbytek pondělního odpoledne 21. září. Já o vás ale strach nemám, protože vás tady na starosti bude mít skvělá, zábavná, zatím ještě Češka, Martina Foldinová.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz. Partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Tak my jsme vám přinesli ty lopaty tady.

pondělí 21. září, to je dnešní den, kdy posloucháte vysílání Rádia Wave 7 minutek po 15. hodině odpolední. No a v tento okamžik už je pro vás v proskleném studiu Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy Martina Foldinová. Upřímně doufám, že máte krásný a příjemný start nového pracovního týdne, že v něm budeme pokračovat společně po následující 3 hodinky. Já vám v nich nabídnu třeba ukázku z naší série Stělesnění, koukneme taky na náš podcast Pod a taky do třetice nabídnu třeba celou epizodu, kterou si můžete pustit třeba už teď taky na webu Rádia Wave, ale když vydržíte do 17:30, můžete vydržet k nám do startu, kdy vám budu pouštět záznam debaty naší Riviéry. Pokud jste v létě navštívili některou z našich letních akcí, které jsme organizovali dohromady s Galerií hlavního města Prahy, tak víte, že součástí hudebního programu předtím byla taky debata vždy na nejrůznější témata, takže ta záznam té třetí můžete poslouchat právě dnes ve vysílání Rádia Wave zhruba kolem té 17:30 odpolední. No ale teď už zase další muzika, ať to není jenom o mém hlase. Channel Beats, před námi taky slovenská hudebnice, producentka Neref s trackem Cloud 9. No a teď už míříme za 36letou německou reperkou s kurdskými kořeny, která teď vydala třetí dlouhohrající album. Před námi je Ebow a ukázka její aktuální tvorby, tedy v podobě tracku Arbeit. Užijte si ji.

0: Bystrík Klčo je slovenská intermediální umělkyně, modelka a taky faninka smaženého sýra. Teď žije a tvoří v Praze, kam se přestěhovala za studiem na Umprum. No a v aktuální epizodě našeho podcastu Pod mluví o svém dětství, umění i cestou za autentickou genderovou expresí. Před námi teď ve vysílání Rádia Wave krátká ukázka, ale znáte to, celou epizodu můžete najít a poslouchat už teď na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Ta nálepka, nebo ta škatulka toho gejstva... Pardon, tyto slova jsou hrozně vtipné, lebo keď jsem prvýkrát bola u terapeutky v životě, to jsem mala koľko? 19 alebo 20? 20 čerstvých. A přišel jsem a ta terapeutka byla taká staršia pani. A toto teraz nemyslím akoby vůbec ageisticky, ale byla tam akoby nějaká kulturná generačná priepas. A nejako jsme se začali bavit o tých queer témach a ona se ma prostě opýtala, že... tak sedí, viete, preložená noha, zápisník na kolenách a pozerá na mňa takým upriemeným pohľadom a hovorí, že a odkedy ste sa cítil tak gejovsky? A ja, že girl! Že tak toto slovo zapísať do slovníka, takže prikladáme aj gejstvo.
2: To by mě zajímalo, co by řekla jako na transidentitu, nebo možná radši.
1: No víš, ona má klokla už, jako vtedy ona byla, že já vás mám potřebu osouvat ženskom rodě, že má takovou femininu energiu. Ano, ona to vlastně jakoby kolautla, ale víš, že nebol, jakoby to je něco, s čím já dealujem celý život a občas, keď přijde takýto calling out... v nějaký citlivý tady... moment, tak to je trošku zablokovat ten proces toho uvedomování, ale někdy člověk naopak potřebuje ten push. Mm-hmm. Že například už jsem potom ku koncu, jsem už tak jako potřebovala ten push, že už jsem byla, že čo riešim? Že já už jsem vlastně potřebuji strhnout tu náplast, že pojďme to prostě zoficializovat nějakým způsobem a začneme žít život.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Divine, Vince Staples a taky Pusha T na společném tracku Jungle Mantra, teď na vlnách Rádia Wave. No a před námi už kulturní tipy náš Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Většinou vás v tento okamžik zvu na nějaké ty zajímavé koncerty, výstavy, vernisáže, prostě na něco, co se bude uskutečňovat následující dny v týdnu nebo třeba až o víkendu. No a tentokrát udělám výjimku a pozvu vás na koncert, který můžete zažít právě dnes večer v pražském prostoru Gabriel Loci v Rajské zahradě v 19 hodin. Konkrétně se otevřou brány do tohoto prostoru, aby večer mohl vystoupit William Bazinski, který je, pokud netušíte, avantgardní skladatel, který je usídlený v New Yorku, klarinetista, saxofonista, zvukový a video umělec. Bazinski je nejvíc známý díky svému čtyřdílnému albu, které vyšlo mezi lety 2002 až 2003, které bylo vytvořené z rychle se rozpadajících 20 let starých nahrávek jeho předchozí hudby. Hard Noise opět přináší do Prahy velmi hezký line-up, no a jako support dnes večer třeba taky původem olomoucká hudebnice Orinoco, takže pokud máte náladu na tuhle ambientní legendu, ale s rock'n'rollovou duší, rozhodně pokud se chcete navnadit, doporučuji pustit si nějaký ten živák, stojí to za vaši pozornost. William Bazinski, Gabriel Loci, Rajská zahrada právě dnes večer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Hudební návštěva sousedního Slovenska, tohle výtečná hudebnice Timea s skladbou Záleží v pondělních 15 hodin, 8:30 minut k tomu. No a pokud třeba zrovna teď hledáte bydlení nebo vás to v blízké době čeká, tak bych vám ráda k poslechu doporučila jeden formát u nás na Radio Wave, který teď čerstvě vyšel. Můžete si ho poslechnout buď to na webu Radio Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. No a řeč teď na malý okamžik bude o naší sérii Nájemníci. Je to tedy dokumentární pětidílná série, ve které uslyšíte Veroniku a Tobiáše, což je vlastně mladý pár, který chce poprvé bydlet samostatně, chtějí se osamostatnit, bydlet spolu. Je to série, která sleduje v průběhu vlastně necelého roku a taky z různých úhlů vlastně tematizuje současnou krizi bydlení. Proč se bydlení stalo nedostupným zbožím a proč může být při hledání bytu to, koho znáte, stejně důležité jako to, kolik vyděláváte? No tak to jsou samé důležité otázky, na které můžete dostat odpovědi právě v rámci naší série Nájemníci. Já jsem jí zhltla takzvaně skoro jako jednohubku v kuse a sama za sebe můžu říct, že je to jeden z mých nejoblíbenějších obsahů, který jsme vydali na Radio Wave za poslední roky. Barbora Venclová za ním stojí, studuje na katedře dokumentární tvorby na FAMU, tak pokud by vás to zajímalo, připomínám, série Nájemníci můžete dohledat u nás na webu, je to velmi jednoduché, najdete to hned na úvodní stránce. No a od poslechu této série zpátky k poslechu našeho playlistu, teď už americká hudebnice Kayflay, která se vrátila s novým singlem Ends, intenzivní kytarovka s takovým hlubokým nádechem až politickým, doporučuji poslouchat pozorně text Kayflay Ends.

0: Britská hudebnice Lola Young, velmi příjemný kousek na vlnách Waveu, dokážu si představit dost dobře, že právě s tímto zvukem teď jedete autem někam a ten obraz vám ubíhá za sklem. Messi, skladba konkrétně v jejím podání teď na vlnách Rádia Wave v pondělním odpolední. 15 hodin 50 minut k tomu je 21. září, což je den, kdy slaví svátek všichni s krásným jménem Matouš, takže pokud některý z Matoušů poslouchá v tento okamžik, tak tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Doufám, upřímně doufám, že máte velmi příjemný den a snad vám ho vylepším tím, že vám pošlu následující skladby u nás v playlistu ještě předtím, než odbije dnešní 16. odpolední. Patřit mezi tu aktuální selekci do té 16. bude Fletcher, Dev Lemons a nebo třeba domácí kytarovka Chief Bromden. Tak ještě jednou, všechno nejlepší.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Mladá, velmi talentovaná slovenská hudebnice Mes se skladbou Chcem tě v sebe najít teď na vlnách Rádia Wave. Připomínám, že hudebnice Mes zavítala i k nám do Rádia Wave a zastavila se u nás na rozhovor. Povídala si s kolegyní Terezou Havlínkovou a vy jeho videopodobu můžete najít třeba na YouTube Rádia Wave. No a zároveň, pokud už budete na YouTube, tak vám taky doporučuji dohledat Phono Session právě s touto hudebnicí, která měla hned dvojitou zastávku u nás, co se týče studií, a nabídla taky živé hudební vystoupení, které určitě dozajista stojí za vaši pozornost. Takže YouTube Rádia Wave, koukněte, můžete se podívat zpětně na videorozhovor s kolegyní Terezou Havlínkovou, ale zároveň taky Phono Session, kterou odehrála, doporučuji udělat. Já jsem to udělala a byla jsem velmi spokojená s tím, co se k mým uším dostalo. Máme pondělí 16 hodin 6 minut k tomu. Přesně teď v tento okamžik ze studia Wave vás stále zdraví Martina Foldinová. Před námi další společně strávená hodinka mé dnešní vysílací směny, ve které už za chviličku nabídnu třeba ukázku z naší série Stělesnění, kterou připravuje kolegyně Adéla Šponerová. No a tentokrát si posvítíme na druhou epizodu, ve které se věnujeme mužské podobě těla a tomu, jakým způsobem můžou nastat i různé toxické roviny u mužů, kteří sami cvičí, říkají si gym bros a koukají potom na své tělo, ať už třeba v nějaké té toxické rovině. Vícero rozebráno tedy dozajista v té aktuální epizodě našeho Stělesnění. Já vám pustím ukázku už za chviličku, ale do té doby třeba výtečná Blonde Shell. Taky se zastavíme za hudebnicí Jessie Ware s trackem Right, ale teď už zůstáváme na domácím poli, protože před námi Don Bart 001, který vydal v půlce září druhý díl svého projektu Štráse Aroma. No a my si pustíme ukázku Mario Balotelli před námi teď v playlistu Radia Wave.

0: Tolik ukázka z debutové dlouhohrající desky hudebnice Blond Shell. Veronika Mars, skladba v jejím podání teď čerstvě za námi ve vysílání Waveu. No ale slibovala jsem vám ukázku z naší série Stělesnění. Jim Bros o své tělo pečují a pravidelně cvičí. No a i oni o sobě pochybují a rutina jim nepřináší jenom pocity spokojenosti. Ve druhé epizodě série Stělesnění uslyšíte, co mladé muže vede ke zneužívání léků a poruchám vztahu k tělu a taky k jídlu. Před námi je teď slibovaná ukázka, ale připomínám, Stělesnění můžete poslouchat se všemi epizodami na webu Rádia Wave a nebo ve všech podcastových aplikacích.
1: Když jsem na sociálních sítích zveřejnila výzvu, že hledám muže, kteří pravidelně cvičí a vnímají tlak fitness kultury na svůj vzhled, zareagovalo jen několik lidí. Byli mezi nimi i Adam a Petr. Při setkání na mě působí suverénně. Oba jsou mladí, svalnatí, tváří se zdravě sebevědomě. V hlavním městě studují prestižní vysoké školy. Nikdy by mě nenapadlo, že právě oni o sobě pochybují. Zajímá mě, jak vypadá jejich každodenní rutina. Kolik prostoru v jejich životě zabírá cvičení a přemýšlení nad vlastním tělem. Bavím se o tom s Adamem.
2: Když nemám nad čím se učit nebo nad čím jiným přemýšlet, tak ta posilovna, jako to jsou ty 2 hodiny toho času jako pro sebe, který mám.
3: A znamená to teda, že jinak v nějakým běžnějším režimu každý den fakt máš ty 2 hodiny cvičení?
2: Dřív jsem to tak měl, protože jsem chodil do té posilky 6x v týdnu. Teď to mám tak, když jako nemůžu jít, tak nejdu, ale snažím se tam najít prostě ten čas, protože vím, že zase přijde období, kdy nebudu moc chodit a pak zase to bude horší mentálně, než to je teď, kdy můžu chodit. Tady se snažím proto jako udělat maximum a i když mám prostě školu pozdě, tak po škole si tam prostě skočím. Já říkám 2 hodiny, samozřejmě je to variabilní, takže někdy stačí fakt jako dorazit a něco se tam odcvičit a člověk se hned cítí líp. Nejvíc produktivní, co vždycky jsem, tak když jsou prázdniny. Minulý prázdniny jsem začal běhat, což bylo takový zpestření, protože ta posilovna taky v to furt nejde, jak jenom chodit a zvedat železo.
1: Podobně mi svůj přístup k pravidelnosti a intenzitě cvičení popisuje i Petr.
4: Je tam obrovský rozdíl mezi tím, kdy jsem se cítil fakt jako v tom píku, kdy jsem byl tak jako nafouknutý, ty svaly byly zatěžovaný, jedl jsem hodně a cítil jsem se velký a cítil jsem to, že když jsem přišel, nebo když jsem se oblíkal, když jsem se slíkal, tak jsem věděl, že ten pocit je. A pak naopak, když jsem zhubnul, a to bylo taky spoustukrát, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí, že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr. Když je mám na sobě, tak jsem bezpečně sám se sebou. A když jsem je neměl, tak najednou jsem byl takový odhalený, takový zranitelný. Potom vlastně, když už byla nějaká příležitost se sléknout před někým, tak jsem se v hlavě hodně pral s tím, že se necítím vůbec dobře a že vlastně se nechci slíkat.
5: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Série Stělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Slovenský projekt Bad Karma Boy, taky skladba Community, teď je čerstvě za námi, no a naopak před námi Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším tip pro ty z vás, kdož si libujete v ilustraci a komiksu. Určitě vás bude zajímat, že v pražské Holešovické tržnici proběhne mezi 24. a 30. zářím Lustr Festival, což je největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a taky dost jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby přímo na jednom místě. Letos tedy proběhne v pražské Holešovické tržnici už 13. ročník tohoto festivalu. Už je to tedy zavedený pojem a termín. Hlavní výstava toho letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si vlastně do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Ať už je to propletání přírody a kultury, krajiny silně ovlivněné člověkem a taky nově nečekaně vznikající biotopy, jako jsou třeba stepní společenství na zarůstajících haldách, vytěžené hlušiny, nebo třeba rašící les na dně ukrajinské přehrady, protržené během bombardování. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i třeba postapokalyptických vlastně komiksů, komiksové tvorby, která spekuluje o krajinách budoucnosti, což mě osobně zní jako naprosto fascinující téma toho letošního ročníku, takže hned o to víc je ta letošní přehlídka zajímavější. Připomínám, Holešovická tržnice, Lustr Festival, tedy festival ilustrace a komiksu, startuje se ve čtvrtek 24. září a můžete pak navštěvovat Holešovickou tržnici až do konce měsíce, do 30. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: V i vysílání České televize.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než s holkou.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
6: Jo.
4: To je Matyáš.
6: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.

pes nejlepší přítel člověka? No tak to úplně vždy nemusí být pravdou, toto pořekadlo nemusí být vždy úplně stoprocentně pravdivé, protože když si pořídíte domácího mazlíčka, kterým může být právě pes, tak to nenutně může stoprocentně nebo musí stoprocentně znamenat jenom idylické soužití. No a právě pro ty chovatele, kteří si se svými čtyřnohými parťáky tak nějak třeba přestali vědět rady, dostávají se do situace, kdy vlastně zažívají stres, třeba taky stud nebo v nejhorších případech i strach, tak tam tím řešením nemusí být nutně útulek, který třeba jednoho napadne vlastně jakožto první možné řešení. Lidem, kteří se totiž trápí, ale nechtějí to vzdát, teď pomáhá nezisková organizace Dogs Anonymous, založená v roce 2025. Vlastně její prezidentka a taky spoluzakladatelka Louise Crane se v rámci ní chtěla zaměřit na emocionální podporu chovatelů, chovatelek, doporučení odborníků i samotný třeba výcvik zvířat. Podle vlastně zakladatelek nespočívá ale účinnost této skupiny nutně jenom v radách, které členům poskytují, ale třeba taky v tom, že se členové zbližují právě díky společným obtížím. Pokud je to téma, které vás zajímá trošku víc, rozhodně doporučuji výpravu na web Radia Wave, wave.cz a pak hned koukněte do naší sekce Wave News, protože právě toto soužití domácích mazlíčků a lidí, které nemusí být úplně idylické, tak to je téma, kterému se teď aktuálně věnujeme hned v poslední nejaktuálnější zprávě, kterou připravila má kolegyně zprávařka Anna Belio. Koukněte, přečtěte si trošku víc, no a my na Waveu zase zpátky k muzice. Teď v playlistě skotská kombinace grimeu a švédského cloud rapu. Pokud si říkáte, že to je neuvěřitelná kombinace, no tak přesně tu vám teď nabídne Bloody Shield na vlnách Radia Wave a konkrétně se skladbou Gucci Mane.

0: Maggie, Kristýna a Kristýna, neboli domácí hudební trio Bibione, teď s ostrými kytarami čerstvě za námi v playlistu Radia Wave. No friends, just customers na vlnách Radia Wave. 10 minutek před 17. hodinou odpolední. Další muzika na vás vyčkává právě do té páté, The Drums nebo Sharon van Etten. Teď je ještě před námi samé výtečné hudební zastávky. No a taky připomenu, že po 17. odpolední pak na řadu přijde taky záznam živé debaty, kterou jste mohli zažít v rámci koncertní série Riviera letos v létě, a to v areálu zámku Troja na akci ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.
1: Lunchmeet Festival. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu.

na vlnách Rádia Wave, teď na chviličku po polsky. Calls s trackem Nový Švět, teď v pondělním odpoledni, 5 minutek po 17. hodině na vlnách Rádia Wave, kde vás zároveň z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy stále zdraví Martina Foldinová. Stále doufám, že máte velmi příjemné pondělí, třeba teď už i s končící pracovní směnou, třeba jste postupně nasedli do svých aut a právě mě posloucháte na dabu, zatímco jste po cestě domů, tak to vám malinko závidím v tento okamžik, ale budeme tento čas trávit i nadále společně po 17. hodině odpolední, jak už jsem dnes slibovala, kolem 17:30 budou opouštět záznam debaty z naší letní Riviéry, kterou jste mohli zažít osobně naživo letos v létě v areálu zámku Troja. Tak k tomu se dostaneme podrobněji kolem 17:30 a taky vám nabídnu kulturní tip, který se tentokrát dotkne středečního odpoledne večera, bude na takový zajímavý workshop na půl výstavu, kterou můžete zažít v Ostravě, tak o tom se taky společně pobavíme už za chviličku, ale znáte to, do té doby zase další muzika, bude to formace Group Therapy, taky hudebnice Beanie a teď už australské hudební duo Armlock, které vydalo novinku Halftime, je to single, který vychází na americkém labelu Run for Cover Records, pod kterým vydávali jména třeba jako Alex G, Vika Face, Spring, Eternal nebo Pine Groove, takže pokud jsou to jména, která lahodí vašim uším, třeba tahle zvuková paleta bude lahodit i vám. Míříme společně do Austrálie, tady jsou Armlock.

0: pondělním odpolední na Waveu jsme si hráli Group Therapy s trackem Funkfest. No a před námi teď je další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát zvu na vskutku zajímavý program, kterým je dokumentární workshop s režisérem Krištofem Zvolánkem a taky projekce absolventského filmu. Vše to můžete zažít v ostravském antikvariátu a klubu Fiducia od 18. hodiny ve středu 23. září. Bedřiška, tak to je místo, o jehož budoucnosti se v Ostravě vedou vskutku vášnivé debaty. Jak ale její příběh zachytit dokumentárním filmem? No tak právě režisér Krištof Zvolánek představí ve Fiducii svůj připravovaný dokument právě o Bedřišce, no a nabídne možnost nahlédnout přímo do procesu jeho vzniku. Ten večer nebude klasickou filmovou projekcí, ale vlastně takovým otevřeným dokumentárním workshopem nad vznikajícím snímkem, kde bude vlastně možné vidět proces vzniku filmu zevnitř, a to bez cenzury, takže pokud vás tento svět zajímá, Ostrava, Antikvariát a klub Fiducia, středa 23. září, 18. hodina, dokumentární proces Bedřiška.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: pondělních 17 hodin 26 minut k tomu a my už si za chviličku pustíme rozhovor natočený živě v rámci letošního ročníku projektu Riviera. Ten v srpnu přinesl trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. No a kromě hudebního a výtvarného programu se tady konaly taky tři besedy, z nichž tu třetí vám teď přinášíme. Jejím tématem jsou sociální sítě versus kvalita. Publicista a síťař David Laufer s Norou Třískovou za PR Hard Noise Promotion a taky s režisérkou a fotografkou Aneškou Horovou uvažovali společně s kolegyní moderátorkou Terezou Havlínkovou právě na třetí letní Riviéře o svých online návycích a taky schopnostech. Uslyšíte mírně zkrácenou verzi záznamu a kompletní rozhovor můžete najít už teď na webu Rádia Wave v sekci On Air. Před námi tedy aktuální Riviera z letošního léta, no a pro mě nezbývá, než se rozloučit. Tak vám přeju krásný zbytek dnešního dne.
1: Dnešní téma bude blízký asi úplně všem, protože bude hodně obsahovat přítomnost v online prostředí, na sociálních sítích a podobně. A to, kdo nezná a neřeší, tak ať hodí kamenem. A já vám představím mé dnešní hosty a začnu možná takhle tudy. Dneska do debaty jsem moc ráda, že přijali všichni tři pozvání, protože možná pokud jste už byli na Rivierách, tak víte, že se snažíme to dělat tak jako hodně ze široka a občas se tu potkávají lidi, kteří třeba jsou z hodně různých jako prostředí. Často se i neznají, což mi přijde skvělý v debatě. To se nám děje zatím pokaždý, takže proto to je potom dost takový i napínavý občas. Takže Nora Třísková, hudební publicistka a člověk, který stojí za public relations pro platformu Hard Noise Promotions, takže sem vozí koncerty, je tak asi nejsnažší vysvětlení. Pokračujeme. David Laufer je člověk, který se věnuje sítím, dělá sítěře, nejenom v kulturním sektoru, ale třeba naposledy je takovou čerstvou akvizicí v PAK Research, takže se věnuje i sociologii v podstatě a taky je to publicista. No a po mojí úplně nejbližší pravici je Aneška Horová, která je videomakerka a nebo taky filmařka. Záleží, jak to máte rádi. V rámci své práce se věnuje fotce, videoklipům, pracuje se jmény jako třeba Anet X, Ben Kristoval, Eva Farná. Věřím, že hodně budete vědět. A taky točí reklamy, ale zároveň se věnuje i experimentálnímu filmu. A když říkám filmařka, tak myslím opravdu všechny ty sekce, které si u toho umíte představit. Takže já moc děkuju, že jste dorazili. A dnešní den, večer, podvečer, bude o tom, jak být vidět. Beru si do ruky telefon, kde mám otázky, nebudu se dívat na sociální sítě. Jestli to, že jsme vidět, hodně znamená, jak se to dá počítat, co z toho můžeme vytěžit, jak se z toho třeba nezbláznit, jestli si můžeme ochočit algoritmy, nebo jestli si algoritmy ochočí jednou nás a komu tím prospějeme. Takže na úvod mě zajímá, s jakýma sociálníma sítěma třeba v rámci své odborné práce, nemyslím teda úplně osobně, ale v rámci toho, čemu se věnujete, jak se potřebujete propagovat nebo co je vlastně náplň vaší práce, tak pracujete a jak vám vychází vstříc nebo čím vás štvou, které máte rádi, proč, kde se vám dobře funguje a kde třeba už míň. Takže jestli už někdo máte připravenou odpověď, tak se můžete ujmout slova.
2: Jasně, díky, taky moc děkuju za pozvání, sice přichází podzim, ale ještě nám to vyšlo i to počásko docela hezky a takhle jsme tady sešli v hřejivým kolektivu, doufám. To téma ale podle mě nebude tak hřejivý, protože nesnáším sociální sítě, navzdory tomu, že mi teda dávají obživu a nebýt jich, tak nemám práci, tak je to prostě každodenní jako sebemrskačství na to líst a z téhle

0: respektive teda tady budu přispívat, budu takový ten prostě zlej, ale používám mé v práci, moje práce je dávat obrázky na Instagramy, Facebooky, Twittery, TikToky a všechny tyhle ty sítě, takže každou z nich nenávidím jakoby specificky, tak o tom si taky pak asi můžeme popovídat, ale některý mi připadá, že umírají, některý naopak mi připadají, že zase ožívají a každá má specifické cílovky a specifický způsob, jak člověk musí manipulovat to sdělení, aby se co nejvíc podbízel očím lidí a stejně tak, jako je záměrem těch firem udržet lidi na tom co nejdýl, tak bohužel i jakoby řekl bych kohokoliv, kdo promuje nějak svůj obsah na těch sítích, tak vlastně se snaží o to samý, což je takový toxický, ale co se dá dělat i v dnešní ekonomice takzvaně, že? Takže tak.
1: Jo. Já teda přímo moje práce, tak jakoby já nepracuji se sociálními sítěma, vyjma toho, že se jich nějak teda sama na nich participuju nebo je používám k nějakému vlastnímu promu, ale ať už teda z hlediska jako pracovního nebo nějakého osobního, tak používám asi hlavně Instagram a Facebook. Každá z těch sítí tak má prostě nějaké svoje specifika, jak říkal David, v tom, k jakému promlouvá publiku, jakým způsobem, a myslím, že třeba hlavně hodně i z hlediska jako promování koncertů v rámci Hard Noise, tak tam je ten rozdíl a posun za těch posledních pár let vidět vlastně hodně, hodně znatelně, myslím, a to, jakým způsobem třeba fungují nebo nefungují facebookové eventy a jak ta sítě vlastně nějakým způsobem, jako čím dál tím víc nepřátelská nějakýmu, řekněme, jako organickému provozu a dosahu, a že vlastně veškerý reach, tak si člověk musí nějakým způsobem platit a no, to prostředí se hodně mění.
2: Já teď dám slovo Anežce a chtěla bych jenom upozornit, že tihle dva se živí tím, že promujou věci, a Anežka má nejvíc sledujících, jo? Na svém osobním profilu.
3: Ale já svůj osobní profil teda tak moc neřeším a vlastně jako vytvářím věci, které ideálně samozřejmě mají zasáhnout co největší publikum, ale zároveň mám trošku, jako přistupuju k tomu tak, že se snažím pořád asi vytvářet něco, za čím si stojím. A dost často se snažím prostě pro třeba Instagram video, jako prosadit video na šířku, což jako je hodně velký úkol a občas se mi to daří a vím, že to je vlastně fakt proti všem pravidlům toho, aby se to k lidem dostávalo. Ale přijde mi, že někdy ta kvalita, která třeba díky kompozicím, který mi přijde, že prostě na šířku jdou dělat zajímavější a hezčí, tak ta kvalita se občas k těm lidem dostane jako líp než to, že ten formát je na tu vejšku a je nějakým způsobem vytvořený pro to, aby se prostě hned všem ukazoval. Je to ale těžký, no, jako formátově vlastně na šířku vytvářím i videoklipy a celý, jako tohle je celá dost velká otázka, že hudebníci už taky přestávají chtít vlastně takhle dlouhý formát na šířku a i hudebníci už radši občas mají jenom jako krátký reelsko na výšku a to je fakt, je to těžký, no.
2: Ty sociální sítě nemodifikují jenom jakoby to, jak publikum vnímá informace a kdo dá kam, že přijde a pak nepřijde, ale vlastně z pozice tebe jako autorky, tak i třeba nároky na ty jednotlivé formáty a ty výstupy se musí měnit, protože ty už nevytváříš pravděpodobně fotky do printu, neděláš jako videa, který běží v kině, takže jak se ti vlastně zžívá s tím, že po každý je trendy něco trošku jiného, jiná stopáš, chtějí po tobě lidi, aby měli věci jako specifickou gradaci, nebo dynamiku, nebo rychlost, nebo aby používala detaily, nebo jo, jakože jak se ten vizuální jazyk toho, co ty vytváříš, musí vlastně přizpůsobit tomu, kde je potom publikovaná ta věc.
3: Naštěstí se asi liší pořád víc jako umělecký projekty, jsou fakt otevřený všem těm variantám na šířku. pomalým záběrům, jako někde si to dovolit můžeme, ale dělám i reklamy, kde samozřejmě to zadání je, že v prvních 3 vteřinách musí být všechno a co nejhezčí a celý to musí mít prostě do 10 vteřin a prostě strašně gradovat, jako ty zadání tam jsou už na tyhle věci fakt hodně výrazný, hodně se to krátí ta dílka. Jako začínala jsem na videích fakt jako 2minutových na šířku a teď je nejčastější zadání 15 minut, 15 vteřin na výšku. No.
2: To je hodně velký, vlastně hodně velká proměna. Možná, Davide, ty budeš asi vědět, kde takový trendy třeba vznikají. Proč pořád klienti chodí s tím, že 15 vteřin na výšku je to, co bude fungovat. A zajímá mě, jestli je to teda nějaký začarovaný kruh, že my víme, že to funguje a proto to chceme, anebo tím, že to děláme, tak to bude fungovat, že pak tady chudák Aneška nemůže dělat něco na 2 minuty na šířku, i když by třeba chtěla.
0: To mě mega mrzí, Aneško. To je prostě bolest. Já taky pomáhám dělat sítě dalším 2 kulturním organizacím a tam taky hážeme prostě do toho kotle doom scrollovacího umělecký content, že jo, v uvozovkách. No a tam jako žádný zadání prostě od těch korporátních týpků v sakách a knírama, který si takhle kroutěj, nemáme. Ale tím, že víme, jakoby, co funguje, nebo aspoň si myslíme, že víme, tak stejně tam máme zadání od těch platform, protože když tam hodíme přesně nějaký pomalej záběr, který ti do 5-10 vteřin vlastně nic neřekne, že se něco děje, tak se bojíme, že to TZV flopne. Takže to zadání tam je tak jako taková prostě ne autocenzura, ale už to máš zvnitřněný, co tam furt vidíš a co funguje, takže vlastně jakoby ty trendy vznikají, jak říkáš, začarovaný kruh, ale pozor, jsou i jako antitrendy, třeba široký videa. To je takový to, když se přistihnete při doom scrollingu, jako už jste u 150. videa a teď jedno z nich je jakoby na šířku, nic moc se tam neděje a někdo vám třeba řekne jako hele, odlož ten mobil, ty sítě jsou prostě zlý, ničej ti mozek, je to vyrobený, abys na tom byl závislý, závislá a ty si řekneš, no jo vlastně. Tak ti to vytrhne, tak to lajkneš a že ho scrolluješ dál samozřejmě. Ale ten jako kdyby jít proti proudu se někdy může právě, někdy to může vyjít, že to se stane tím virálem, protože to zaujme, že to je jiný než všechno ostatní. Ale to je jakoby loterie, že jo, prostě no.
2: Vidíš, říkal jsi, že budeš prostě přinášet temnotu, přinášíš naději už v 2. otázce. Noro, podíváme se teď do toho, co se děje takzvaně IRL, takže když probíhají koncerty, odráží se nějak trendy v tom, na co lidi chodí, jakým způsobem chodí. Chodí pozdě, včas, jsou tam dlouho, jako chodí jednou za měsíc, prostě chodí jenom na jednoho oblíbeného, trendujícího interpreta hudebního, nebo prostě jak se dá i možná něco jako trend, který už víme, že v online světě může trvat i jako jednotky dní nebo týdnů, jako přetavit ve fungování něčeho, co obnáší prostě spoustu lidí, spoustu peněz, spoustu plánování, protože tady ten jako to úsilí a ten fyzický život v rámci jako promotérského světa se přece musí hrozně jakoby blbě formovat, hůř než zkrátit video.
1: Jo, ne, tak ty věci jsou samozřejmě jako nějakým způsobem propojený a určitě existuje nějaký jako spojení mezi tím, co je trendy na internetu nebo mezi umělectvem, který se umí jako dobře prezentovat na sociálních sítích a to, jak se nějaký jejich kapitál, který si získají třeba na TikToku, pak jako přesouvá na streamovací platformy, nevím, třeba v posledních letech, nebo v poslední době prostě Gufrau nebo Mat213, Rohony, tak jsou lidi, kteří umí vlastně dobrým způsobem pracovat s nějakým internetovým formátem a to se pak promítá samozřejmě i do toho, kolik lidí jako chodí na jejich koncerty a jakým způsobem se šíří jejich hudba nějakým způsobem. A samozřejmě to i nějak souvisí jako z globálního hlediska, že vlastně vidíme, že třeba nějaký jako fakt velký stars a hvězdy, tak když přijedou do Česka, tak prostě během pár vteřin vyprodají O2 arénu, zatímco nějaký lokálnější alternativní věci, tak mají vlastně třeba čím dál tím větší problém v nějakých ohledech jako fungovat a že nějaká koncentrace tý jako online pozornosti, tak se pak logicky promítá i do toho, kolik lidí jako na ten koncert přijde nebo má o to umělectvo zájem.
2: No a mě zajímá, jestli vy to umíte třeba modifikovat nebo chcete modifikovat, vyvážit, aby to vlastně nebylo všechno jenom o tom, kdo už sám sebou nese nějaký dosah a tím pádem pro něj není problém třeba vyprodat O2 arénu. A do jaký míry to vlastně musíte i následovat, protože vám v tom prostě visí spousta práce a peněz a třeba je to boj s větrnými mlýny.
1: Jo, tak to je jako samozřejmě nějak naše práce a snaha, tak tak zvat, nebo teda když mluvím za jako promotérský kolektiv, ve kterým pracuju, tak to je nějaká naše snaha zvát sem lidi jako na základě toho, že nám přijde zajímavá její hudba a pak je teda na nás, jakým způsobem my to dokážeme dostat nějak k lidem a jak to jako propagovat, ale nevím, jako pro nás pak třeba fungují prostě sociální sítě a to, že se snažíme vyrábět, nevím, nějaký reelska a nějakým způsobem ty umělce a umělkyně představovat lidem skrze nějaký jako naše kanály a zároveň pracovat s tím, že máme třeba nějakou jako důvěru nějakého publika, který nás zná a myslí si, že to, co děláme, tak je nějakým způsobem zajímavý nebo může být a že pak může dát šanci jako někomu dalšímu, co my děláme, takže to je třeba nějaká snaha jako, nebo způsob, jakým se můžeme snažit distribuovat tu pozornost nějakým jiným způsobem, než jako čistě na základě toho, kdo si umí správně udělat Instagram tak, aby byl virální.
2: Já mám pocit, že internet je v mnoha ohledech taková dvousečná zbraň. Na jednu stranu dává prostor vlastně nejrůznějším lidem bez jakéhokoliv, dejme tomu kapitálu, se prostě prezentovat, mít svůj hlas, ale zároveň taky vytváří prostředí, který může sloužit jako nástroj takový jako globální unifikace právě těma trendama. Aneško, ty máš nějakým způsobem nějaký rukopis, názor, seš jako autorka, tak my už víme, jak je složitý vlastně přizpůsobit ten výstup tomu, co chtějí klienti. Zajímá mě, jak se ti daří, nebo jak velký prostě problém, nebo třeba malý problém je pro tebe udržet si vlastně rukopis, a nebo jestli se ti často děje, že i vlastně to, jak to vypadá, ten, dejme tomu filmový jazyk nebo ta vizualita, je něco, co vlastně ty musíš jako ohnout a nebo si i přistihneš, že sama vlastně tomu jdeš naproti, protože teď se zrovna všechno točí jakoby na širokáč.
3: Mám pocit, že ty trendy naštěstí asi neumím úplně následovat tak, jak bych asi teda vlastně ideálně pro ty klienty měla, ale moc se mi to nedaří a snažím se, anebo je to už je to je nějaká jakoby zkušenost s nějakýma postupama, které jsou pro mě jako nejsnažší a v tom se asi drží ten rukopis. Možná je to spíš to, že jako nejsem otevřená úplně novým přístupům a tím jsem si udržela svůj rukopis, ale jako u těch umělečtějších projektů si myslím, že se to udržet nějak dá a potom je spousta věcí, kterýma se neprezentuju a ty třeba vypadají úplně jinak a tam jako následuju i třeba nějaký fakt přesný zadání, nějaký inspirace, kterýma se jako držíme fakt skoro, jakože se skoro až kopírujou prostě nějaký věci, aby to právě fungovalo, když už se ví, že to funguje.
2: Řekni prosím nějakou věc, která tě třeba, kterou třeba neprezentuješ, neříkej klienta, ale nějaký jako prvek, který jsi musela integrovat, protože funguje, ale sama bys to od sebe třeba neudělala, jestli si vzpomeneš na něco, co bude srozumitelný.
3: Nevím, proč mě napadlo úplně jako první nějaký hodně velký úsměvy modelek a tak podobně.
2: Velký úsměvy modelek. Davide, teďka budu malinko vycházet z toho, že máš nějaký sociologický background. Unifikace internetem je to téma, který teda může i přesahovat právě do toho, jak prožíváme sami sebe. Zdravím ministerstvo návodných otázek.
0: Ministerstvo návodných otázek, já budu zase ministerstvo otravných odpovědí, takže jako dá se na to dívat dvěma způsoby, a to jednak, že máš pravdu a jednak, že nemáš pravdu. A pak jakoby dojdem k tomu, že máme pravdu oba. Ale zase pozor, já si myslím, že kdybychom tady každý jako otevřeli svůj Instač nebo TikTok nebo Twitter, nebo já nevím, tam už nikdo nechoďte, ale pokud to někdo používáte, tak třeba, a scrollovali, tak tam jako každý budeme mít něco jiného. Specificky, pokud bychom to rozdělili podle pohlaví, jsou firmy, které se zabývají marketingové firmy, které se zabývají hodně detailní analýzou toho, co lidem vyskakuje na zdi, a docela se to liší u jako, řekněme, naší generace podle pohlaví. Takže unifikace, jasně, tak nevím, všichni asi máme profil někde, všichni máme nějaký streamovací platformy, nejspíš máme všichni tu stejnou, všichni se nejspíš díváme na stejných dvou platformách na filmy a klikáme na události na jedné stejné síti. Ale to, co tam vidíme, tak nevím, jestli tam máme všichni úplně to samé. Myslím si, že právě ta je jako tendence sítí je spíš, a to je teda takzvaný horký úchop, rozdělovat ty lidi do takových těch jako segmentů nebo třeba podle pohlaví, než spojovat, bych si klidně řekl. Je to takový rozeštvy na farmy, prostě reakce a poštvy proti sobě, bych si tak jakoby klidně dovolil tvrdit.
2: Noro, napadá mě, ty jsi zmínila to, že se mění vlastně uživatelský návyk lidí, kteří chodí na koncerty. Jak jsou k vám, k tomu, co děláte, vlastně přátelský ty sociální sítě? Právě třeba tím, že mají algoritmy, že každému zobrazují něco jiného, a zároveň, jak se taky to publikum proměňuje v té schopnosti vlastně na to reagovat a dát o sobě vědět, dávat nějakou zpětnou vazbu, poznáte, kdo kdy kam přijde nebo nepřijde, je to celý jedna velká loterie?
1: No, jako nějakým, nebo je tam prostě taky nějaká jako zpětná vazba a nějaký propojení určitě z hlediska nějakého fungování online, tak nějaký, řekněme, jako trendy nebo nějaký zavedený formáty, nebo třeba i nějaký formáty, které zkoušíme jako vymýšlet a opakovat, tak jsou jako nějaká cesta, jak vlastně, jak ty lidi jako svým způsobem naučit na to, že produkujeme jako nějaký typ obsahu, ale vlastně to i v něčem funguje trošku metodou pokus omyl, že nějaký věci zkoušíme a vlastně se ukáže, že třeba moc velký dosah nemají a že o to lidi nemají zájem, a něco jiného zase třeba docela překvapivě funguje. Hodně to funguje třeba skrze různý prostě jako kolaborace a to, že vlastně skrze nějaký sdílený příspěvky, tak se člověk může dostat k nějakým jako jiným publikům, který se pak na to jako napojujou a nabalujou. Ale no, takže asi tak.
2: Tak jedna premisa o právě unifikaci proběhla a teďka přijdu s druhou, a to je stárnutí věcí. Bavíme se o trendech. Trendy teda v dnešní době se pořád do kolečka píše, že se jakoby zkracuje jejich životnost, možná se i zmenšuje jejich intenzita, stejně jako všechno se tříští. Aneško, máš pocit, že ty tvoje věci stárnou, že mají nějakou expirační jako dobu právě proto, v jakým fungují kontextu, jak vypadají, jakou mají třeba klidně i stopáž, ale prostě jestli si sama někdy řekneš, je, tak tohle mi zestárlo, prostě dívám se zpátky a teď mě zajímá. 10 let, týden.
3: Já myslím, že to je jako projekt od projektu a jako ono to bude znít hrozně namyšleně, když budu mít pocit, že ty věci nestárnou, ale mám pocit, že tím, že nejdu s těma trendama právě toho, že bych prostě v jednu chvíli funguje strašně široký formát, a já se furt snažím tam procpat ten úplně nejzákladnější na šířku prostě v nějaký dílce takový průměrný, tak vlastně i když se kouknu jako zpětně na nějaký věci, tak mi přijde, že vlastně jako držej v rámci nějaký jako vizuality, která mi pořád dává smysl. Samozřejmě se najde jako strašně věcí, které hodně zestárly, ale často to je i tím obsahem, jako jak jsem dělala hodně modních věcí, tak se třeba změní vlastně ty modní trendy a tím to zestárne, ale jako mám pocit, že prostě nějakým výběrem hudby, střihem a tak, jak zas tak moc jako nenásleduju to, co bych měla. Tak
2: možná z těch všech průmyslů, kterým se věnuješ, tak který máš pocit, že stárne vlastně nejrychleji? Je to moda?
3: Asi jo, já mám pocit, že podle šířky kalhot mám pocit, že poznám, že zase přichází nová éra.
2: Přesně tak, doufám, že jsi smoudře jako já nechala nějaký skinny jeans doma.
3: Bohužel jo, ale netěším se na to.
2: Toho se všichni dožijeme.
3: Ale už bychom měli, podle mě.
2: Příští Riviera tady všichni budeme mít obepnutý kotníky. Je pravda, že se trendy zrychlují, zkracuje se jejich životnost?
0: Já jsem si položil tady tu otázku, kdy jakoby, a to je provokativní, neberte mě vážně, kdy prostě umřela kultura, kdy byl jako poslední, v uvozovkách poslední trend, co přežil díl než prostě jeden den, že nadsázka, ale vydržte se mnou. Někdo říká, že to jako přišlo prostě nástupem Trumpa, kdy se všechno šlo do kytek. Někdo říká, že za to mohl covid, od té doby jsme všichni prostě chronicky online. Někdo říká, že když vidí všechnu tu zkázu na světě, tak si říká, a to všechno jenom proto, že ten Harambe umřel. Takže těch jako zlomových bodů může být víc, ale třeba takový Harambe jako gorila, kterou zabili a byl to prostě mím z nějakého důvodu, tak řekněme, že to žilo prostě přes celý covid, nebo já nevím. A teďkonc, jako kdo si vzpomene na Labubu, ty AI Fruit Love Island už taky moc nikoho nezajímá. 6-7 žije, výjimka. A to jako zkracování se děje v ten moment, si myslím, když jako přijde nějaká značka velká a dá si to právě na svůj Instagram. Teď jsem viděl Českou národní banku, jak dala post, kde psala Finance Maxing. Tak si říkám, no tak to už je jakoby mrtvý a pohřbený jako na třikrát, že jo. Tak v ten moment to umře a teď jako všichni ty cool mladí lidi, který už je to cringe, tak teď musí jít zase vymyslet nějaký další memy nebo trendy nebo co. Většinou to bohužel vyplave z těch největších stok internetu, jako 4chanu a tak, takže tam si zase vezmeme nějaký další maxingy a pilt a co já vím. A tady to zase chvíli používáme, pak zase přijde nějaký fast foodový řetězec a dá si to do Reelska a v ten moment už je to zase mrtvý. Nebo nějaká politická kampaň prostě čtyřicátníka, který sundá sako a začne zpívat trendy písničky a pak už je to potřeba vyměnit. No, ale tím, jak rychle skáčou, jak ten marketing diktujou 13-letí děti vlastně, jako i politický marketing diktujou 13-letí děti na sítích, tak na to hrozně rychle všichni naskakujou, v ten moment je to mrtvý, musí se vymyslet něco novýho a no.
2: Já jsem viděla pár 13-letých lidí v tričkách Nirvana, ale bylo to od jednoho fast fashion řetězce a to mi došlo, že jestli Nirvana jako někdy zemřela, tak je to tenhle moment. Noro, dá se v hudebním průmyslu vlastně spolíhat na to, že věci mají nějaký trvání? Můžu bukovat Gufrau třeba na příští rok? Nebo je to spíš blbost?
4: Dobrá otázka.
1: To se neodvažuju odhadnout.
2: To byla řečnická otázka.
1: Ale jako myslím si, že je tam samozřejmě nějaký, jako to, že je něco trendy, tak samozřejmě neznamená, že se to jako udrží dlouho. Asi tam pak nebo je fajn prostě mít k tomu nějakou držet si od toho trošku nějaký odstup a a sledovat i to, jako, jakým způsobem ta věc třeba reálně je jako zajímavá nebo není, jestli je nějakým způsobem inovativní nebo není, což trendy věci můžou být i nebejt a mám pocit, že z nějakého dlouhodobého hlediska se pak ta kvalita jako ukazuje hlavně na tomhle prostě, jestli ty lidi dokážou přinést nějakým způsobem něco novýho a objevného a takováhle věc se pak může jako udržet dál, i když to nějakým způsobem přestane být trendy a v nějaký jako současný vlně, no. Takže nevím, asi jenom ohledně toho člověk musí být vždycky nějakým způsobem obezřetnej a nenechat se jako zkusit se dívat nějak, co je jako pod tím prostě.
2: Ještě pravděpodobně k těm trendům. Když chceme o něčem vědět, kolik to má stát peněz, jak dlouho to bude trvat, tak nás prostě zajímá, jak je to takzvaně velký, jak je to vidět. A teď mě bude zajímat, jestli sociální sítě mění vlastně pohled na to, co je ta velká věc. Aneško, máš někdy, jak poznáš, když po tobě chce někdo video, jak velký je to projekt? Samozřejmě, jasně, jako fyzicky, technicky, ale prostě je dneska pro tebe rozdíl mezi bankou a malou hudební kapelou v tom prostě, jak třeba velký potenciál má to, co spolu vytvoříte. Možná i třeba, jak jakoby modifikuješ licence, protože licence na reklamu v televizi jsou pořád ještě docela jako výrazně větší než třeba na reklamu na internetu. A to mi připadá vlastně docela zvláštní. Ten zásah toho videa na internetu může být mnohonásobně vyšší a přesto licenčně často je vlastně levnější.
3: Je pravda, že někdy vlastně ta velká produkce na místě, prostě větší natáčení, tak dokážou vyprodukovat něco, co je potom fakt chytlavější. Chápu, že jako jde strašně snadno vytvořit i něco a jsou to náhody, kdy prostě se natočí jako na mobil virální video, tak samozřejmě je ještě chytlavější, ale vlastně když jako třeba si vzpomenu jako na ten svůj Instagram, který zas tak moc neřeším, tak mě překvapuje, že třeba nejpopulárnější video je pořád právě reklama pro banku a není to třeba videoklip nebo něco. Čekala bych, že to bude třeba Ben Kristoval, ale prostě je to banka, je to, co se i jako lidem z mýho okolí, tak je to něčím zaujalo nejvíc. Ta produkce toho projektu byla jako fakt hezká a dají se tam vytvořit právě asi jako věci, které i tak pořád i tou velikostí té produkce jako dokážou ten dosah udělat nejlepší.
2: Pak je ještě otázka, jestli ta banka ten dosah třeba nekoupila, protože má větší prostředky i než třeba Eva Farná a Ben Kristoval.
3: No to bylo jenom u mě. Právě, že...
2: Takže úplně čistý vzorek.
3: Právě. To je fakt divný.
2: Davide, čím si to vysvětluješ?
0: My jsme taky v práci udělali jeden příspěvek, který z nějakého důvodu měl 70 tisíc zhlédnutí a bylo to kvůli tomu, že se dostal do Explore page té sítě a ta síť počítala zhlédnutí i to, když někdo v té Explore page, kde je 30 příspěvků najednou, jenom přesto přejel. Takže to byla naše zkušenost, že ta síť prostě nafukuje ty čísla, aby pak jen investorům mohli říkat, koukejte, jakou máme aktivitu na té síti. To si nemyslím, že byl tenhle případ. Ale je to vysvětlení pro to, co se stalo u nás. Nedokážu si vysvětlit, proč je banka populárnější než Ben Kristoval. Nějaký subjektivní důvody bych k tomu třeba měl, ale profesionální ne.
2: Takže já moc poděkuju, že přišli Nora Třísková, David Laufer a Aneška Horová. Díky moc vám, že jste dorazili a že jste se zúčastnili, že jste si vyslechli tady náš takový zamyšlení, bych řekla, že to dneska bylo spíš naše zamyšlení a budeme se na vás těšit ještě na dalších tady zábavách a bodech programů v podobě koncertu. Takže si užívejte ten malinký zbyteček léta, co tady ještě na nás čeká a budeme se těšit, doufejme, zase příští rok na dalších Riviérách. Ahoj!
4: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simi Living Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
5: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
2: Ahoj, já jsem Alena, posloucháte Fasády, pořad o architektuře a veřejném prostoru. Nevím, co teda zrovna teď děláte vy, ale já letím na vlak. Je čtvrtek, 17. září, je 8 hodin ráno a já akorát odjíždím do Mostu. A možná si říkáte, do Mostu, jo? Je tam něco architektonicky zajímavého? Tak teda krom všech těch staveb, co tu stojí za to, tak se tam taky dneska vyhlašuje velká mezinárodní soutěž, nebo spíš soutěžní dialog Supermost. Ten se skládá ze 4 menších soutěží, které se snaží přijít hlavně na to, jak má nový most vypadat v budoucnosti, kam se má rozvinout ze své původní podoby, teď, když v regionu končí těžba a město tak bude úplně měnit svůj význam a účel. A to si myslím, že u toho jako fasády musíme být, takže vás, nebo aspoň vaše uši, beru sebou.

0: Tak super, vlak jsem stihla a teď mám zhruba 2 hodinky cesty, tak vám aspoň vysvětlím, proč je tahle soutěž tak zajímavá a důležitá. Most je za mě vlastně hodně zvláštní město. Vzniklo celé na zelené louce, což když si to nějak představíte, tak je to jako kdybyste si teď sedli k rýsovacímu prknu a řekli si, tak tady nakreslím obchodní centrum, sem dám sídliště, tady kino. Všechno to vznikalo najednou a všechno to vznikalo podle jednoho plánu. To se v normálním městě nestává, to většinou vzniká dost organicky nebo se přistavují jen konkrétní čtvrti, ale nestaví se celé naraz. On už teda existoval jeden most předtím, teď se mu říká Starý most, ale ten stát v 70. a 80. letech nechal srovnat ze zemí. A důvod byl celkem jednoduchý, chtěli tady těžit. Zbořili domy, zbořili náměstí a zmizelo vlastně úplně celé město. A ostatně ta těžební krajina je vidět i teď z oken vlaku. Zrovna projíždím kolem města Bílina, za chvilku budu vystupovat a krajina tu má takový svůj svébytný ráz, jako dominanty se tu tyčí komíny továrny Unipetrol a vidíme hrad Hněvín na protějším kopci.
1: Dámy a pánové, příští stanice, most, pravidelný příjezd v 9 hodin 31 minut.
0: No a protože ve Starém mostě bydlelo docela dost lidí, tak tehdejší garnitura jim slíbila, že jim postaví most nový, moderní. Já jsem právě vystoupila na Mosteckém nádraží. Je to taková rozlehlá, prosklená budova s krásnými starými detaily. Najdete tu třeba ještě ty staré vlakové cedule. A teď už jdu směrem k centru. To, že tu vlastně všechno vzniklo naraz, sebou nese i to, že všechno ve stejnou dobu začíná dosluhovat. Jak fyzicky, tak ideově. Vznikaly tady hlavně velké betonové stavby, brutalistní a soralovské budovy, které jsou sice krásné, ale taky jsou velmi těžké na údržbu. Zrovna teď procházím kolem místního mrakodrapu, který je 5. nejvyšší v Česku, který byl původně sídlem vedení místních dolů. No a jak už jsem říkala na začátku, těžba uhlí tady na severu postupně končí, doly a lomy se začínají měnit na jezera a celý smysl tohodle města se proměňuje. Už nemusí ubytovat tisíce horníků, takže otázkou teď je, co to bude za město za 20, 30 nebo 50 let. No a právě na tohle se snaží odpovědět všechny ty soutěže, nazvané hromadně Supermost. Soutěžilo se o nové umělecké dílo na radnici, o zrekonstruování knihovny a vybudování kulturního centra. V rámci Supermostu se taky vysoutěžila rekonstrukce obchodního domu Prior, kam teď zrovna jdu. No a to, na co se ve fasádách zaměříme my, je soutěž o centrum, nebo takzvané supercentrum. A já výsledky ještě nevím, ty se dozvíme až právě tady v Prioru. Tak jdeme na to.
2: Tak, jak jsem na úvodu řekl, že ten soutěžní dialog Supercentru byl náročný, tak vyzvu pana primátora, aby určil první cenu.
3: Tak ještě jednou hezký večer. Tak první cenu získává vlastně dneska speciální chvíli, bude prožívat Studio Bistro a společně s Manda Works. Gratulujeme.
0: Tak my jsme se z obchodního domu Prior, kde teda bylo slavnostní vyhlášení teďka pro novináře večer i pro veřejnost, přesunuli do takové super kavárny v Mostě a já se tomu trochu pochechtávám, protože tu sedím se členy studia Bistro, který jsou vlastně tím, že mají rádi dobré jídlo a dobré pití, docela pověstní. A zároveň teda jsou vítězi soutěže Supercentrum, takže tu vítám Rozálii Kašparovou, Vojtěcha Benedikta a Kristýnu Drápalovou. Ahoj.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
4: Čau.
0: Já jsem tady v takém úvodu cestou vlakem zmiňovala, že Most je vlastně město, které vzniklo na zelené louce a teď se nějak potřebuje celé přetransformovat. Vy jste se zaměřili na to centrum, tak jak jste vlastně s tímhletím docela zvláštním nebo dost specifickým zadáním pracovali, Rozo?
4: My jsme v první řadě si chtěli najít dobrýho partnera, se kterým jsme věděli, že se nám bude dobře pracovat a že mají podobný mindset jako my a přemýšlejí o městech a o krajině udržitelně, zároveň pro nás zajímavě. A když, protože jsme jako tušili, že se něco takového bude vypisovat, tak jsme oslovili naše kamarády ze Švédska, MandaWorks, který do toho s náma šli, a tím jsme si vytvořili takový základní duo spolupráce. A na základě toho jsme věděli, toho základního zadání, který byl v podstatě jenom příběh toho města doteď, tak jsme si řekli, že potřebujeme širší tým, který nám pomůže pochopit to místo do většího detailu, nejenom z hlediska jako krajiny, urbanismu, města, architektury, což je to, na co se specializujeme my, ale i z hlediska víc jako lidí, ekonomiky, biologie a tak. A vytvořili jsme si takový jako širší tým poradců, se kterýma to doufáme teďka, které budeme dál vést a budeme s nima tu zakázku naplňovat a moc se na to těšíme. Já většinou jsem slavná tím, že mám na všechno názor, takže kamkoliv přijdu, tak tam většinou mám názor na ty, jak ty věci se dají zlepšit, a tady jsem upřímně nevěděla. Je to tady tak jakoby specifický, to modernistický město, ve kterém já jsem jako vyrostla, jsem ze sídliště, a to obytný všichni docela dobře známe. Už na to, jak to zlepšovat, tam si myslím, že máme nějaké odpovědi, byť je ještě nerealizujeme. Ale ten modernismus je strašně specifický. Ty baráky tady jsou úžasný, jsou hrozně velký, krásný, potřebují kolem sebe prostor, aby mohly být jako velký a krásný dál. A taková ta klasická poučka, jak udělat příjemné centrum města, protože tam dáš ty kavárničky a stolky s židlema, lidi můžou prostě sedět na lavičce pod stromama a tlachat a povídat si, tak to tady úplně nefunguje, protože mezi tyhle ty baráky se tenhle takový to jako příjemný měřítko těžko dává. A právě, že to bylo na začátku strašně vzrušující, takový to hrozně se tím chcem zabývat, protože je to až jako filozofická otázka, co prostě s modernistickým centrem města dál. A fakt jsme nevěděli v první fázi, jak na to, nebo já jsem osobně neměla prostě konkrétní představu. A když jsme začali skicovat právě i v tom jako větším týmu, ta naše spolupráce probíhala, takže jsme se na začátku sešli úplně všichni, těch třeba 12 lidí, a každý jsme řekli, co jsou pro nás ty hodnoty, jako co jsou nějaký principy, na kterých by se třeba dalo to centrum rozvíjet a tak. A my jsme to potom s MandaWorks dávali dohromady a skicovali jsme společně, jak fyzicky, tak online, a vyšel z toho ten náš návrh, který je založený na vlastně třech pilířích. My tomu říkáme město sportu, město ikon a město energie, a všechny tyhle ty tři témata vycházejí z toho, co už je dneska v Mostě přítomný, má to obrovskou hodnotu, a vnímáme, že tyhle ty tři základní pilíře se mají dál rozvíjet.
0: Když se podíváme na jeden z těch pilířů, což jsou právě ty ikony, ty brutalistní stavby mají často hodně velkorysej prostor kolem sebe, což je na jednu stranu hrozně krásné a v tom je krásný ten brutalismus, ale zároveň je to těžko udržitelné, nebo jsou pak vlastně působí často daleko od sebe. Vy jste se vlastně rozhodli to na těch třech ikonách postavit a vlastně tam vytvořit pěší zónu. Pracovali jste nějak s tím, že pomocí tohodle, že tam dáte stromy nebo nějaké další prvky, tak vlastně snížíte nebo zkrátíte tu pocitovou vzdálenost těch budov, nebo trošku změníte jako ten prostor?
4: Přímo kolem těch domů ta pěší zóna už v podstatě dneska funguje, ale právě tím, jak tam není tolik co dělat, tak nevíc dneska je tam teda staveniště, tak ty místa působí daleko od sebe. Jako ten vůbec největší problém toho centra není samotný to ten modernistický jádro, že ty baráky jsou jako dál, oni technicky nejsou daleko od sebe, jenom tak jako působí, ale je to, že vlastně vy se do toho centra jako hodně blbě dostáváte přes ty silnice, které jsou okolo, které nejsou tak, ty jsou hodně široký, působí, vlastně to centrum hodně otrhujou, tak jsme se soustředili na to, jak za A dostat ty lidi, kteří bydlejí okolo, oni bydlejí, jako spousta lidí bydlí 5 minut, 10 minut od centra pěšky, ale vlastně nemají tam dneska často motivaci jít, hrozně jich je narvaných v tom nákupním centru v rohu, protože to právě hodně vysálo ty lidi z těch ulic, z Prioru, a prostě právě to, že se pohybovali mezi těma domama. Ale tak jsme se snažili je přitáhnout tím, že jsme upravili ty ulice, dodali tam přechody, udělali je zelenější, a tím doufám, že by se ty lidi měli jako nasát do toho centra sami o sobě. A co děláme jako takovou větší úpravu právě té, jako řeknu, pěší zóny, je, že z ulice Radniční děláme vlastně pěší zónu nebo zelený bulvár od právě vlastně až už od radnice v podstatě budovatelky k Šibeníku. A tam právě taky vnímáme, že ten Šibeník je vlastně obrovský jako skvělý lesopark přímo v centru, ale zase mentálně je hodně daleko a i trochu vlastně fyzicky, protože ten Šibeník je sice blízko, ale všechna ta zábava se odehrává buď nahoře nebo z druhé strany. Takže my bychom rádi trošku dodali nějaký program dolů na ten Šibeník a tím ho i jako přitáhli blíž k tomu centru. A takže ta změna, a myslíme si, že právě změna té radniční ulice na ten jako tu zelenou cestu je něco, jak se dá to město už dneska hodně zlepšit. A protože tam dneska je to docela nepřehledný, parkují tam auta, vlastně se tam tak jako otáčejí, divně se tam jezdí a na to jsme se i soustředili právě při těch rychlých opatření, to je to, na co se ptala asi na začátku, že my to máme jako takový jedno, to první místo, který chceme zlepšovat i hned v těch prvních jako dvou letech nějakými dočasnými opatřeními, protože je to prostě o úpravě dopravy a o tom, že se tam dá dát vlastně mobiliář, asfalt art, taky ty klasiky, o kterých jsem mluvila, žených dílech tady fasád a zpříjemnit to místo tak, aby si vlastně lidi uvědomili, OK, od budovatelky k Šibeníku je to vlastně kousek a zároveň jdu přes to centrum.
5: Most je město postavený jako na modernistický struktuře a co se týče té dopravy, tak je to hodně založený na automobilové dopravě. Když jste auto, tak se máte v Mostě vlastně úplně skvěle, všude se dostanete, všude zaparkujete, nikde na nic nečekáte, ale vlastně když jste v tom autě uvnitř, tak to setkávání s jinýma lidma je vlastně dost komplikovaný a proto v tom centru, abychom zajistili, že centrum nerovná se obří parkoviště k těm jednotlivým atrakcím, které v tom centru jsou, tak právě ty prostory musíme přetvořit, aby ty lidi z těch aut vlastně vylezli a potkali se navzájem, vytvářeli komunity a tak.
0: To je právě něco, co bych i řekla, v čem byl vlastně ten váš projekt docela výjimečný nebo v něčem jiný, že jste hodně pracovali i s člověkem. Já jsem tam třeba viděla v tom vašem návrhu právě i vlastně lidi, kteří tu budou za 30 let žít nebo v roce 2050. Ono se to město právě hodně proměňuje tím, že tady vlastně v okolí končí těžba, tak celý ten účel toho města se trochu mění. Tak jak jste vlastně přemýšleli nad tím, kdo tu za těch 20-30 let bude bydlet? Kristýno.
6: Tak my jsme vlastně přemýšleli nad tím, jaký má být příběh toho města a jaká má být jeho identita, že to je vlastně taková hlavní věc, ty už je to zmínila. Most je město a obecně Mostecko je místo, kde se demonstruje trochu jiný příběh naší historie toho 20. století, než je ve zbytku republiky. A lidi se tady měli do jistý míry vlastně ve spojitosti s tou těžbou velmi dobře, třeba za komunismu ve srovnání se zbytkem republiky rozhodně finančně, ale zároveň je to místo, které se doslova jako vytěžilo. A zanikly tady místa, odkud ty lidi pocházejí, ke kterým mají vztah, zaniklo tady to staré město a všechno ve jménu toho, aby se na těch dostupných surovinách a energii, která se z nich dá dostat, postavil československý průmysl a nějaká jako prosperita té doby. A tohle teďkon končí. Ty lidi se tady dřív materiálně měli objektivně asi o něco líp než dneska, to znamená, že to je třeba trochu jako jiný příběh, než vyprávíme my si v Praze, kdy jako za komunismu bylo všem hůř a teď můžeme cestovat a je to skvělý. Tady o co ten pohled je prostě mnohem komplikovanější a trochu se ztratila to vědomí toho, k čemu vlastně tady to město je, na čem tady ty lidi mají pracovat, co je nějaká vize pro to místo a to je taky něco, na čem jsme hodně přemýšleli. My si myslíme, že je potřeba vlastně obecně příběh toho místa odvyprávět nějak nově a nějak jako zajímavěji, než dřív se tady těžilo a teď jsou tady sociální problémy a vlastně ukázat, jak ta historie je vlastně strašně zajímavá, jak se tady spoustu obětovalo ve jménu jakoby toho uhlí a té energie, co to s těma lidma tady udělalo, co to udělalo s tou krajinou, s těma městama. A zároveň to nějak navázat tak, aby to nebylo jenom jako to byla ale velká chyba, teďkon to musíme vše napravit. Protože tak to taky není, jo. Taky to prostě tady vzniklo opravdu jakoby spoustu skvělých věcí a je to do jistý míry i důvod k hrdosti, že tady vlastně to místo bylo tím zdrojem energie pro to Československo. Takže k tomu nechceme přistupovat tak, že my tady teďkon jsme přišli něco napravovat, ale spíš vlastně porozumět tomu, čemu tady lidi věřej, pro co tady oni vlastně chtějí žít, co třeba oni by potřebovali, k čemu oni se v té budoucnosti vztahujou. A to je něco, co nás do jistý míry ještě čeká. My jsme se to snažili jako pochopit tak dobře, jak jsme mohli na základě toho času, který jsme tu mohli strávit a těch dostupných informací a zdrojů a rozhovorů s místníma. Ale čeká nás právě teď ještě hodně participace a hodně zapojování vlastně veřejnosti do toho návrhu a nebereme to jenom takovou jako nutnou věc, kterou je potřeba dělat, aby se na to třeba dostali dotace, tak uděláme participaci, ale opravdu tomu věříme, že je potřeba to dělat nějak společně s těma lidma, naslouchat a ten příběh vlastně utvářet společně.
0: Já kdybych měla převzít takovou slavnou hlášku z jedné slovenské nejmenované reality show, tak byste se na to město museli nějak nacítit a navnímat ho. A mě by zajímalo, jaká byla vlastně ta vaše prvotní zkušenost s Mostem, anebo možná ještě, co jste si třeba představovali, než jste tady začali působit, jak na vás to město vůbec, jaký na vás dělalo dojem předtím?
4: Tak to zodpovím já, protože to je moje nejoblíbenější otázka. Protože jako já jsem si o Mostě předtím nic nemyslela, než jsem tady byla, než tady Kristýna začala dělat řešit vizuální smog. A měla jsem o tom, jako znám prostě seriál Most, skrz ten jsem teda na ten most koukala, měla jsem asi většinový názor, nebo názor jako většina společnosti prostě, že Most není nic moc. A pak, když jsem sem přijela, tak... Já jsem byla úplně jako v šoku. To byl zrovna takový vtipný, já jsem měla červený kalhoty, žlutý sako a chodí Kristýna tady byla na jednání. My jsme pak jeli na jednání do Litvínova, takže já jsem tady měla hodinu času, jsem tady sama chodila po Mostě, po tom centru. A když už jsem po třetí potkala jednoho pána z hlík, říká, já už vás vidím dneska po třetí. Já říkám, já vím, protože jsem tady vypadala trochu jako exot. A strašně se mi tady líbilo, hned od začátku. Prostě ty, jako je tady vidět opravdu ta energie, která je jeden z těch pilířů toho našeho návrhu. To není tak, že jsme si to vymysleli. Protože tady je strašně vidět, kolik se tady jako investovalo, nejenom ale peněz, ale tý opravdu lidský energie, tý touhy, ty místo zlepšovat, je tady úplně vlastně úžasná úroveň tý zprávy o veřejný prostranství. O to bychom se opravdu v Praze mohli nechat jenom zdát těch jako záhnů, co tady je, jak je tady čisto, jako v tom je to vlastně obrovsky inspirativní to město a jako já prostě jsem si vymyslela takový slogan, že jako Most stačí přijet, prostě stačí přijet a vlastně vidíte, že je to tady už cool, jako cool už teď. Takže přijďte.
5: Mimo toho, co řekla všechno Róza, my jsme vlastně možná přijeli v ten stejný čas a taky jsem byl jako velice příjemně překvapen, jak to v tom městě samotný vypadá, ale ještě víc mě překvapilo, co se tady všechno dá dělat, jako tady neuvěřitelného vyžití. Tady se dá v zimě lyžovat, v létě jezdit na kole, je tady vlastně síť cyklostezek, sjezdovky, je tady jezero, který je úplně nádherný s průzračnou vodou, tam jako vlastně není potřeba jezdit k moři, stačí dojet do Mostu a je sportovních atrakcí, je tady hrozná spousta. Opravdu jako na dovolenou do Mostu je fakt jako dobrá možnost.
6: Já mám trošku jiný příběh právě totiž než Vojta a Róza. Já jsem tady o té krajině psala diplomku, o tom, jak to tady vlastně vypadalo předtím, než se zbořilo město a než zanikly všechny ty vesnice. A pak jsem ještě historikovi Matějovi Spurnému, který byl taky součástí našeho týmu, a pomáhala editovat jeho knihu Most do budoucnosti, která právě se snaží na ten příběh Mostu nahlídnout trochu jinou optikou, než to bylo tu nádherné město a komunisti ho zbourali a vlastně mnohem víc ukazuje ty principy za tím, jak k tomu vlastně mohlo dojít. Takže pro mě je to jako příběh takového nečekaného navázání jednak na ty doby mojí diplomky a pak ještě na o něco pozdější doby téhle editace a tak nějak mi se mohla nakonec všechno dovedlo. No.
0: Ještě zpátky k vašemu projektu, protože je to vlastně velký projekt, který bude trvat asi hodně dlouho a jak víme, takových návrhů je hodně a ne často vždycky úplně vyjdou nebo se dodělají, nebo to může být trošku náročné vlastně i pro ty radnice s tím nějak pracovat. Tak vy i v tomhle nějak s tím vlastně v tom návrhu pracujete pomocí karet priorit, tak jestli byste možná trošku popsali, co to je, k čemu vlastně slouží, jak jste na to třeba přišli.
4: To jsme byli rádi, že už to vlastně město v rámci toho soutěžního dialogu dalo do zadání a dost to koresponduje s tím, jak my nad městem uvažujeme. My jsme všichni dlouho pracovali pro Prahu a víme, jak je právě náročný něco ze země vydupat jako do té realizace a upřímně je to trošku demotivující vlastně v něčem ta práce v tom našem oboru, protože věci prostě strašně dlouho trvají, neustále se předělávají. A to, jaký poučení je, jsou dvě věci. Je nutný vytvářet v rámci těch soutěží takový návrhy, který obstojí v čase, obstojí v tom, že třeba na ně jako 5 let nikdo nešáhne, že se dají do šuplíku a pak se k ním ale dá vrátit, protože ten rámec toho návrhu, ten framework, ta urbanistická struktura a ty myšlenky, ty principy budou prostě platný teďka za 5 let, za 10 let, za 20 let. Tak to je jedna věc a to doufám, že se nám povedlo, protože a samozřejmě každý ten návrh je updateovatelný, prostě my, když bychom to navrhovali za 10 let, tak to uděláme trochu jinak a bude to, je to možný. Jo? My to, prostě ten návrh je právě tak silný v té své struktuře, že je možný ho adaptovat. Druhá věc, jak zajistit to, aby se ty věci začaly dít rychlejc, je, my tomu říkáme nultá etapa, etapa nula, prostě rychlé zásahy, postupná proměna. Začít s opatřením, vybrat si věci, které jsme schopni jako město, zadavatel, investor udělat hned v rámci měsíců, roku, třeba prvních 2 let, vybrat si místa, který je dobrý rozvíjet co nejdřív, právě protože už třeba tam nějaký ohniska aktivit jsou, nebo prostě lidi už k tomu mají nějaký vztah, nebo jsou naopak velmi problematický, je to nějaký místo, kvůli kterému se třeba nechodí dál, a to zlepšit. Rychlýma zásahama právě, jako může to být prostě dočasný dopravní opatření, malba na asfalt, ty různý mobiliář, výstavy i akce, a to jsou právě věci, kterými my už máme jako teďka v plán, už máme v hlavě, jaký různý opatření bychom rychlé opatření mohli v Mostě dělat, ale to bude právě hodně otázka na tu diskuzi s městem, protože město je šíleně akční už teď, dělá hrozně moc akcí a jde o to vybrat, jaký budou super pro to centrum, do čeho jako nalejt peníze. Já už jsem mluvila o té ulici Radniční, ale můžou to být právě i trochu jako jiný místa. A na tohle se hrozně těšíme, že to není jenom práce nad jako plánama a participace s lidma a jako neustálý omílání teda hodnot a těch vizí a kreslení obrázků, ale že to bude prostě i navrhování nějakých jako rychlých opatření, které zlepší život v tom centru a pro lidi jako v Mostě už dneska.
5: My kromě publikace Most do budoucnosti máme v kanceláři spoustu dalších publikací a obrázků z Mostu a mezi nimi je vlastně spousta kapitol, které se věnují jednotlivým územním studiím a architektonickým vizím, který se pro ten nový most dělali. A my jsme si vlastně před tím odevzdáním uvědomili, že my vytváříme další kapitolu této knihy a žádný z těch předchozích plánů se nenaplnil. Prostě do 100% to nikdy nedošlo. Proto to, co přesně popisovala Róza, že ten plán musí být nebo ten náš návrh na naše vize musí být adaptabilní, musí mít prostě rychlé věci, které lze udělat co nejefektivněji a nejsnáze. A pak se prostě bude vyvíjet za 10 let, prostě třeba se zase bude postupně proměňovat, ale s tím jsme vlastně do toho šli.
4: A prostě je nutný jako moc udělat jenom fakt kousek nebo kus a vědět, že i ten kus bude platný a že se potom dá třeba navázat zase nějak jinak. A v tom si myslíme, že je taky síla našeho návrhu, že je nutný takhle obecně jako v tom urbanismu uvažovat. No.
7: Máte nějaký konkrétní příklady? Vím, že to bude hodně, přesně jak si Roza říkala, i na tom, vlastně na té debatě s městem, ale kdybyste teď měli jmenovat krom té ulice něco konkrétního, co by se tady mohlo změnit, tak tady si ukazují významně do plánu, tak jsem zvědavá, co se dozvím. Kdo z vás chce odpovídat?
4: Je to o sportu, tak to řekne Vojta.
5: Ne, my jsme dokonce i v rámci toho odevzdání na konci se vlastně bavili o tom, kdo se na co těší, jako který člen týmu se těší na kterou věc, tak možná můžeme říct konkrétně každý za nás a možná za kolegy ze Švédska to když tak přetlumočíme, ale já se tam těším, tam prostě je taková hříčka se slepou fasádou budovy Repre, na kterou jsme vymysleli, že by se mohlo večer promítat letní kino a mi se hrozně líbí ta idea toho, že ve veřejném prostoru se může něco promítat, může to být třeba jako vizuální umění, nebo to může být právě film a že to je věc, která se dá využít ve více vlastně více

0: v Berlíně, kde je vlastně takový jako dlouhý podélný park, kde se nějaké jako prvky veřejného prostoru přelejvají v nějaké jako až jako muzejní exponáty, v jako venkovní expozici vlastně o tom, co se tam stalo, proč tam to město bylo rozdělené, co to s těma lidma dělalo. A že bychom něco takového mohli udělat na té kulturní terase, trochu spíš jako odvyprávět právě tu historii té těžby, co to udělalo nejenom s tím městem a s tím, že tady prostě lidi ztratili to místo, kde třeba se narodili, kde vyrůstali. Taky odtud bylo, že vyhnáno prostě 3/4 obyvatel během odsunu Němců. A trochu tam jako odvyprávět všechny tyhle ty trhliny v té historii a zároveň nacházet je to spojující v nějakém takovém jako muzeu pod širým nebem, což se u nás tolik nedělá, ale podle mě je to jakoby skvělá příležitost v Mostě něco takového ukázat.
1: Tak konc historie se ukazuje prostě a Rozália se těší na co?
2: Já se strašně těším na basketbalisty, který...
1: Samozřejmě, že na basketbalisty.
2: Který jsme umístili mezi budovu pošty současnou a Prior, který teda doufám, že jako do budoucna by se taky měl nějak proměnit. Prior už má ty plány v přípravě. A tu poštu to tam trošku navrhujeme my, že by to vlastně mohla být třeba součást nějakého kampusu budoucího. A teďka je tam parkoviště v taky ty díře, my tomu říkáme, a myslíme si, že i teďka čistě jako rychlý a do budoucna tam navrhujeme vlastně takovou sportovní multifunkční arénu, kde vlastně se využije ten terénní zlom, udělají se tam prostě schodiště, kde budou moc diváci prostě koukat na to, jak lidi hrajou prostě basket, badminton a jiný sporty, anebo prostě na divadlo pod širým nebem. Ale umíme si právě představit, že to parkoviště je takový furt poloprázdný, že by se prostě půlka teďka vyhradila na vlastně dočasný basketbalový hřiště, na ten asfalt se tam prostě nalajnuje basket nebo i nějaký jiný sporty, dá se tam prostě zlešení se udělají ty schodiště na to, aby se tam lidi prostě mohli chodit si tam i třeba jenom sednout nebo na rande, koukat právě na to, jak ty basketbalisti mostecký hrajou venku ten basket, tak na to se těším já.
1: Na to se teda taky těším, nadchla si mě velmi. A ještě u toho vlastně přemýšlím, my jsme říkali, Most je hodně specifický, má svoji specifickou energii, svůj specifický ráz. Já tohle můžu potvrdit i třeba z pohledu Ústí, že tam, když se lidi snaží implementovat třeba aktivity, které nejsou úplně pro to město, že jako dalo by se to přenést do toho trošku, že přinášíme nějaké pražské moresy a snažíme se, aby je tam vlastně ty obyvatelé naplňovali. Uvažovali jste o tom teda nějak, jestli vlastně tady implementujete nějaké, fakt řekněme, pražské moresy, nebo jestli tady dáte něco, co je přesně pro ty mostečáky, kteří tady žijou v pastelkách, což jsou takové vysoké tady panelákové budovy s takovýma krásnýma střížkama. Najděte si to.
2: No, tímhle jsme se právě hodně zabývali a na druhou stranu já jsem jako velký zastánce toho, že prostě člověk je jako jenom jeden. Jo? My jsme jako jeden živočišný druh, prostě máme vlastně stejné potřeby, jako Číňan má stejné potřeby jako Čech, jako jeho Američan v tom, že prostě potřebujeme, jsme tvor společenský, potřebujeme prostě jiný lidi k tomu, aby nám bylo dobře, potřebujeme bezpečí, potřebujeme nějaký základní jako teplotní komfort a tak dále, samozřejmě jídlo. Takže jako lidi se od sebe reálně za stolik nelišejí, ale samozřejmě liší se do nějaký míry kultura. A proto jsme to hodně založili na tom sportu a na té jako vůbec aktivitě. V tom návrhu máme prostě různý jako běhací dráhy, s který se právě linou celým tím centrem, který se zase, ale to nevyužívají jenom lidi, co chodí běhat, ale prostě děti tam můžou jako soutěžit o tom, kdo je rychlejší. Máme tam ten basket a je tam asi dalších jako spousta míst, kde se právě můžou jako lidi potkávat při tom jako aktivním životním stylu, což je tady vlastně velký téma a myslím si, že jsou to právě i, je to i téma, za kterým se sem lidi mohou stěhovat. Prostě Mostu jako klesá počet obyvatel, my si neděláme úplný naději, že bychom to naším návrhem zvrátili na růst, ale umím si opravdu představit, že takový jako ten typický Čech, co má vlastně rád, je prostě jet na kolo, zasportovat si, bejt o víkendu v přírodě. Většina prostě Pražáků stejně odjíždí, nebo Pražanů odjíždí na víkendy mimo. Jo. A tady se to snoubí, že vlastně i ten pocit toho města je tady mrakodrap v tom centru, úplně krásný. Já se tam vidím s tím Negroni na té střeše jednou. Takže se tady opravdu dá snoubit takový ten jako ideální český životní styl právě v tom Mostě. A co se týče těch pražských moresů, přemýšleli jsme nad tím, aby to místo, aby ten rámec, ten návrh, jak ho děláme, se do něj dali dostat právě ta identita toho Mostu i skrz tu participaci, protože my jsme teďka opravdu hodně ready naplnit ty veřejné prostranství tím, co bude potřeba potom, co jako uděláme vlastně tu analýzu, co tady reálně jako chybí a budeme se o tom bavit s těma lidma. Nemáme o tom teďka ještě úplně konkrétní představu, rádi se necháme prostě inspirovat místníma.
1: Pokud posluchači slyšíte letadlo,

0: Jídlo, tak to není u vás, ale je to u nás. My už tady totiž ty pražský more si trošku implementujeme. Sedli jsme si na střechu kavárny, dali jsme si espresso tonik a teď teda nás tady trošku ruší nějaké letadlo, ale to nevadí. Tak jak často teda teďka tady budete jako bistro a plánujete si tady koupit byt nebo co, stěhuje se nebo zletný sem, jak to vypadá?
1: No, pokud máte někdo z mecenášů v Mostě nějaký volný kvartír, do kterého se můžeme občas nastěhovat, bylo by to fajn, protože budeme tady v příštích 10 letech a úplně nejvíc v příštích 3 letech trávit mnoho času.
0: Za jak dlouho tady můžeme v Mostě vidět vlastně nějaké změny? Nebo co teď vlastně přijde jako první, co se teď bude dít potom, co to oslavíte, protože dneska jste vyhráli, a tak kdy se sem vrátíte poprvé a co teď bude následovat?
2: Já si právě myslím, že začneme spíš nějakou participací, že je nutný jakoby trochu ten návrh představit v tom městě, protože teď jsme viděli vlastně několik politiků, kteří byli součástí poroty a potom kanceláře architekta města, a že my tak trochu potřebujeme si opravdu jakoby ověřit, jestli to vůbec celkově jako dává smysl, a taky nějak představit sebe, že tady budeme teda příštích 10 let sem zajíždět a za 10 let teda pít to Negroni na té střeše, ale do té doby, že se odehraje spoustu věcí, takže to si myslím, že je vlastně reálně to první, co uděláme, a myslím si, že ten podzim a začátek zimy, blížící advent, tak jsou docela i příležitost toho, že se koná vždycky hodně akcí, tak nějaká třeba bude i naše tady.
0: První dneska představení veřejnosti bude v 6 večer, takový. Vidíme, jestli tam přijdou nějaké rozzuřené davy, nebo to bude mírnější, ale každopádně vám držím moc palce tady v Mostě. Doufám, že se tu za 10 let sejdem s dalšíma fasádama, protože ty určitě poběží i za 10 let a dáme si tady to Negroni na střeše a zhodnotíme, jak tohle dopadlo. Děkuji za rozhovor.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Vygeneruj mi reklamu na queer divadelní festival.
1: Jako AI nemohu úkol splnit. To si musí lidé prožít.
0: Wild.
1: O queer lidech, od queer lidí.
0: Chlípnice. Premiéra Daniely Špinar.
1: Lesby trpí láskou.
0: A divadlo krve.
1: Nejteplejší dny podzimu od 25. září ve Venuše ve Švehlovce.
0: Mediálním partnerem je Radio Wave.

0: podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
6: Český rozhlas. Rádio Wave.
5: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
7: Posloucháte mimosezónní starter hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Filipem Černým
8: a Martinem Šolcem. Ahoj.
7: Ahoj, já jsem po dlouhý době zase ve studiu. Ty jsi tady před nedávno měl rozhovor s Upground, ale to já jsem u toho nebyl. Mm-hmm. A je to úžasný. Je to úžasný. My jsme teďka dělali pár letních speciálů, kdy jsme jezdili po letních festivalech. Jak jsi to užil?
8: Povaleč je vždycky nejlepší. To říkám rovnou, byl nejlepší i loni a byl nejlepší letos. Myslím si, že hodně udělalo i to, že pro ten festival je ta, dejme tomu, podcastová scéna nová, že to tam, oni letos slavili druhý ročník, druhé narozeniny podcastu na Povalči a my jsme zatím byli
7: u všech ročníků.
8: U všech ročníků, přesně. A tam to opravdu jako nesklamalo, ale zároveň bylo to super i na těch ostatních místech. Za stolik jsme toho neprojeli, měl jsem třeba trošku větší oči původně, ale vlastně co se týká nějaký jako, nějakého výdeje energie, tak si myslím, že to bylo úplně akorát a byl jsem překvapený velmi mile z těch písniček, které tam posíláte a strašně doufám, že to bude reflektovaný ta kvalita i v tom novém ročníku, který, a teď se podrž, Martine, začíná vlastně jako za chvilku, jo? Nevím, kolik to je týdnů, přesně za 5 týdnů?
7: Myslím si, že 5 týdnů, no. Začínáme už 5. října, má být první díl. To je úplně
8: to
7: neuvěřitelný.
8: Se dvakrát vyspíš, v podstatě.
7: V podstatě, jo. Vy nám pořád můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz. Ostatně můžete si i ze záznamu pustit ty letní speciály, který jsme teďka s Filipem nahrávali na těch letních festivalech, kdyby vás to zajímalo. Myslím si, že to bylo nádherný. A znovu připomenu, že pokud nás třeba poslouchá někdo, jehož písnička tam zazněla, tak to neznamená, že je automaticky zařazená do hitparády, ale ty písničky nám nezapomeňte posílat právě na starter@rozhlas.cz. No a už 5. října si poslechneme ty první novinky.
8: To znamená, klasicky hned 1. říjnové pondělí startujeme nový ročník, buďte na to připraveni. Já ale teda nevím, Martine, kam se ten čas poděl, hlavně kam se podělo letošní léto. Já jsem dneska vyšel v takový jako lehký bundičce, stálý mám na sobě, nebylo mi v tom horko, bylo mi naopak tak akorát. Myslím si, že s tím letem už se můžeme jako pomalu loučit a já vůbec, mě to proteklo mezi prstama prostě.
7: Jestli se budeme bavit o počasí, tak nás lidi rozhodně přestanou poslouchat.
8: Takže. Já jsem jenom chtěl naznačit a tak jako uvést to, co budeme vlastně řešit dneska, že ten čas rychle letí a my dva spolu už jsme vlastně zažili 3 ročníky. Budeme startovat 4. společný ročník hitparády neobjevených a Martin měl takový výborný nápad, že bychom mohli udělat takovou bilanci, tak jako se poohlédnout zpátky, ale třeba nejenom chválit, ale zároveň i trošku posmutnět nad některými jmény, ve která jsme vkládali třeba velká očekávání a ať už soutěžili letos, loni nebo předloni. A vlastně to docela floplo. Už jenom kvůli tomu, že třeba přestali vydávat ty jména, nebo prostě to nějak jako celkově nevyšlo, třeba že jsme čekali nějaký momentum, na který navážou a pak, no a taky samozřejmě, ale budeme chválit, jo, protože někdo stabilně vzkvétá, někdo zase naopak překvapuje velmi příjemně, takže si myslím, že jak se podíváme na ty tři ročníky, tak zjistíme, že byli úspěšní.
7: Je to tak, čeká nás 9 tracků dneska, budeme buď zapínat radost, anebo smutek, podle toho, kam se ten daný umělec nebo umělkyně posunuli za ty roky od té doby, co byli ve startéru. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, že už jsou to právě 3 roky, co spolu vysíláme. Ještě jednou ti hrozně moc děkuju za to, že jsi mi tehdy zavolal.
8: No a děkuju, že jsi to vzal.
7: Já si ten hovor doteď pamatuju a vím, že jsem ti to nejdřív odmít, protože jsem ti říkal, hele Filipe, já nejsem žádný moderátor.
8: To jsi mě naštval teda.
7: A jako z jaký pozice bych měl já hodnotit nějaký písničky a pak se mi to rozleželo v hlavě, ty jsi na mě trošku zatlačil a jsem strašně rád, že jsem trošku vystoupil ze své komfortní zóny a na tu nabídku jsem kejvnul, protože to neuvěřitelné množství skvělých tracků a to neuvěřitelné množství skvělých hostů, který jsme tady za ty 3 roky měli, by mi opravdu chybělo a mrzelo by mě, kdybych je ve svém životě neměl.
8: No, já ti taky moc děkuju, že tady se mnou seš a že hlavně seš ochotnej startovat 4. ročník, za to jsem rád a doufáme, že...
7: To jsem ti ještě neřekl, nebo už jo?
8: Jo. Tak možná se to už nevidíme nikdy, dneska je to naposledy, uvidíme, jak to bude za 2 týdny zase. Ne, pojďme si říct, jak to dneska uděláme, protože 3 roky na krku, možná je trošku nuda to vzít chronologicky, ale myslím si, že to zamícháme právě ještě v tom pořadí třeba těch jako honorable men a co nám tam přišlo zajímavý, že to vlastně nakonec bude docela jako barvitý mix a někdy se ty ročníky mezi sebou i trošku překrývají, že si tam povídají minimálně třeba nějaký producentský jména nebo i na fítech se tam potkávají různý lidi, takže bude to trošku i zmapování té scény za poslední 3 roky. Samozřejmě nebudeme si hrát na to, že všechno, co vznikne u nás, tak je posláno do startéru. V žádném případě, ale spoustu věcí, o kterých jste vůbec nikdy neslyšeli, tak jste poznali právě díky startéru a my to máme s Martinem stejně a jsme za tady tu šanci hrozně vděční.
7: Tak pojďme hned na náš společný první ročník. Byl to ročník 2023-2024, teda 3 roky zpátky. Do finále tehdy postoupila Máří, Midnight Swimmers a Aida de Young. Hmm. První zmíněná Máří, startér ten rok vyhrála. No a jak to s ní vypadá? My tady koukáme na její streamingové platformy, koukáme i na sociální sítě a Máří bohužel od roku 2024 nic nevydala. Její poslední vydaný single je Jak je možný, což je vítězný single startéru. A to nás Filipem upřímně trošku mrzí.
8: Jako zase, abychom jí nekřivdili, tak je potřeba říct, že nějakým způsobem koncertuje, jednou za čas se objeví na nějakém pódiu, ale třeba její současný bio právě na sociální sítích stále naznačuje, že jak je možný je ta aktuální věc, že to právě jakoby nedávno vyšlo, což jasně značí, jak moc se třeba věnuje nějakým aktualitám o svý tvorbě, o tom, že třeba bychom si přáli, aby něco psala, aby něco v blízké době vydávala, ale zatím o tom známky bohužel nejsou. Hmm.
7: U Máří teda zapínáme spíš smutek, ale nevadí, třeba nás toho od ní ještě spoustu čeká. No pak jsou tady Midnight Swimmers, ty naopak pak vydali úplně úžasný album od Once Out. Určitě si ho puste, je skvělý. No a aktivně koncertujou 29. září je čeká Brno, Kabinet Muse, 8.10. Olomouc, Jazz Tibet a 9.10. Praha, Klub Varšava. Stavte se i na koncertech, ta kapela je výborná, živě nahrála výborný album. Mají to trošku těžký, protože dělají tuhle hudbu, kterou dělají v angličtině, ale já jim strašně moc držím palce. Kluci zůstávají skromný, makají na tom a hrajou skvěle, takže good luck a držím palce Midnight Swimmers.
8: Velmi konzistentní kapela, co se týká kvality songwritingu a taky živého vystupování, nedávno prošli takovou jako výraznou změnou, která musela být i v něčem nepříjemná, potřebovali vyměnit bubeníka, ale podařilo se jim to výborně, takže Midnight Swimmers sledujte a přejeme jim jen to nejlepší. No a pak jsou tady Aida de Young a ty nám nemůžou dělat víc radosti, to by ani nešlo.
7: Cena Anděl, turné po UK, na podzim vydávají nový album, no ale hlavně letos vyhráli naší exportní soutěž z Rádia Wave Checking a my s něma pojedeme na Eurosonic do Holandska.
8: Strašně se těším, v lednu 2027 skoro se ti, Martine, splnil ten tvůj dlouhodobější sen, že bys chtěl výherní jméno ve startéru, který se později objeví v Checkingu a ten vyhraje. Tady to je skoro vlastně ono, skoro ten scénář, protože byli ve finálové trojici a teďka vyhráli Checking.
7: Aida de Jong, určitě si je puste, znovu připomenu to album, který je právě čeká. Zajděte na ně naživo, kdybyste je kdekoliv viděli. Skvělá kapela, máme z nich obrovskou radost. No ale pojďme už se přesunout teďka na možná takový ty underdogs, který byli v té top 20, ale nepostoupili do finálové trojice z toho ročníku, ale po třech letech ukázali, že do té finálové trojice možná patřili.
8: Málo kdo od té doby, co soutěžil s jednou konkrétní skladbou ve startéru, vydával takhle hojně jako právě Cosmetic Institute, takže zdravíme a zapínáme teďka první písničku dnešního dílu, bude to Run Club z aktuálního EPčka a víc si řekneme potom.
5: Starter. Hitparáda neobjevuje.

vysvětluje, že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tedy tvoří kýčovitý nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, ty oči nadšený, podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: Cosmetic Institute, posloucháte Starter, ve kterém bilancujeme poslední 3 roky, to, co se dělo i nedělo v hitparádě neobjevených, a tohle byla skladba Run Club. Pokud jste doposud neměli příliš mnoho chutí zúčastnit se nějakého, nebo stát se členy nějakého Run Clubu, tak teď už vůbec nemáte. Mě strašně baví, jak Cosmetic Institute na tom aktuálním EPčku tematizujou ten korporátní život těch kravaťáků, kravaťaček, prostě jak tam je použitých spoustu těch termínů, propisuje se to i do těch vizuálů, který k tomuhle EPčku byly. Ono se jmenuje Lhal jsem v motivačním dopise. V těch trecích je to plný jakoby v těch textech týhletý tématiky a strašně jim to sluší, takhle ten jako nastavený koncept, kdy místama nevíte, jestli to kritizujou, anebo jestli prostě jsou toho třeba součástí kluci a jenom to tematizujou z té vlastní zkušenosti.
1: Kapela, která velmi aktivně koncertuje všude možně po České republice, 3. října je čeká koncert v Paláci Akropolis v rámci koncertní série Puls. Určitě se tam zastavte. Já jsem Cosmetic Institute od té doby, co byli u nás ve Startéru, viděl naživo minimálně 3x. Vždycky ty koncerty byly skvělý. Mám pocit, že s každým koncertem, co je vidím, jsou kluci lepší a lepší. Takže gratuluju a tady u téhle kapely spíš zapínám radost.
0: K tomu Pulzu ještě velký props dramaturgovi Vojtovi Tkáčovi, protože kombinace slovenský Viktor Ory k tomu Cosmetic Institute a do třetice ještě dívčí punková kapela Vlasta. To je, myslím, jako krásná kombinace, na kterou byste měli zajít. Velmi to doporučujeme. Takže sobota 3. října v Paláci Akropolis. No a ještě taková jedna rychlá poznámka ke Cosmetic Institute. Hodně se skamarádili třeba během toho ročníku, co soutěžili se skladbou Dubaj 1950 právě s Matyášem Librou. Matyášovi kamarádi a sdílejí s ním i tu producentskou výpomoc Drew Lindena, který jestli byl velký leitmotiv, který spojuje ty ročníky mezi sebou, tak je to právě tohle jméno. Drew Linden.
1: Drew Linden, je to tak, zdravíme Drew Lindena, no ale my už jdeme dál, aby jsme to všechno stihli. Čekají nás The May Revolution, jméno, který jste mohli slyšet taky před 3 rokama ve Startéru. Kapela, která poměrně často koncertuje a minimálně ve svém žánru je velmi výrazná. No a my si teď dáme jednu exkluzivní předpremiéru. Dáme si track, který se jmenuje Sundogs, který vyjde až teďka v pátek. Takže dneska poprvý na Radio Wave posloucháte Starter.

0: Pozor, fade out.
1: Krásný,
0: fade out,
1: je to velkolepý.
0: A já vím, proč tam je ten fade out. Vím, proč tam je. May Revolution
1: připravují... Toho mají víc v rukávu.
0: Mají toho víc v rukávu. May Revolution připravují nový album, který vyjde už na podzim. Je to konceptuální album, ty tracky na sebe budou navazovat a proto je v tom singlu tenhle ten fade out.
1: Aha, takže tam, on tam potom nebude v té finální
0: tam
1: verzi.
0: Potom, on tam potom nebude v té finální verzi.
1: Přímo z kuchyně to přinášíš.
0: Přímo z kuchyně. Já vlastně nevím, co všechno můžu říct a co nemůžu říct. Nechci na kluky prozradit něco, co si chtějí nechat pro sebe. Na druhou stranu nemají prozrazovat věci v podstatě jako profesionálnímu novinářovi, že jo? Jako, takže tak. Je to tak. Bude to každopádně konceptuální album. Tohle je první single, který vyjde už tenhle pátek. Hmm. Tak určitě potom běžte na streamovací platformy, puste si ho. Čeká vás opravdu jeden dlouhý navazující příběh, tak se vyplatí ty singly sledovat. May Revolution u nás soutěžili se skladbou Postmodern, výborná produkce, ostatně u nich jako vždycky o produkci tracku Sandox, tak se postaral Damian Kučera, opět to zní jako úplně skvěle a minimálně v tom žánru jsou May Revolution velmi výrazný jméno na české scéně a já u nich spíš zapínám radost.
1: Jako jo, znělo to teda super, řekněme, má smysl dělat tyhle ty konceptuální věci v dnešní době, jako ty na to slyšíš třeba?
0: Myslím, že je to jenom na každém tom umělci, jestli chce nebo ne,
1: a jak to cítíš. Mám názor na to.
0: Ale no? Lidi bohužel neposlouchají moc celý desky, mám pocit. Mm-hmm. Jo. Bude to, dělají to kluci pro pár lidí, pro pár věrných fanoušků a možná i pro vás, který posloucháte tenhle pořad, protože vás zajímá hudba, tak si to album třeba pustíte celý a uděláte tím klukům radost, protože na tom makají už přes 2 roky a opravdu to bude stát za to.
1: Žánr, kterýho jsme vlastně v tom startéru za poslední 3 roky neměli tolik, a tohle jsou rozhodně jedni z těch nejšikovnějších zástupců tohohle zvuku. Takže to byly The May Revolution a jdeme dál. Máme tady poslední jméno z toho highlightu, toho ročníku 2023/2024. Tady jsou Hihihaha holky a jejich český léto.
2: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
3: Jak, jakou tepačku, ty vole?
2: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
3: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
2: No právě, no.
3: A co s tím, jaký problém?
2: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
3: Já vám jdu na léto, já jdu pro kytaru.

0: Hyja holky, Štěpánka Todorová, Alena Novotná a Taťko Mačko ve startéru na Radio Wave. Projekt, který jsme tady měli taky před 3 rokama, uzavíráme ten pomyslný ročník 2003-2024. Tehdy soutěžili se skladbou Špatný vliv z jejich debutového alba Pinky Winky Life, no ale od té doby ušli obrovský kus cesty. Co ty na to, Filipe?
1: Hodně činná trojice, co se týká jako vydávání a i vlastně nějakých aktivit na sociálních sítích, a jako málo komu to vyšlo tak efektivně jako právě jim, protože a pro mý velký překvapení, jako se setkávám popkulturně prostě nějak tak jako v tuzemsku s tímhle jménem na různých frontách, kde bych to třeba nečekal, jo. Ať už to je nějaký vyjádření konkrétních prostě publicistických hlav, nebo že vidím na někom jejich tričko v rámci merchandisingu, prostě dostávají props v takový jakoby velký šíři, kterou jsem třeba ani tak úplně původně neočekával, a lidi z nich mají nový čokovoko, prostě jako profeministická rapová skupina, která dokáže být naživo evidentně velmi zábavná, a ještě mají navíc tu jako hereckou roli k tomu, kterou ceníš hlavně třeba ty, protože jsi byl na tom divadelním představení.
0: Má divadelní představení, je to adaptace kladiva na Čarodejnice, k tomu u té příležitosti vydali i album Scream. Pokud někdy uvidíte Hyja holky, že hrajou tohle představení, určitě na to zajděte. Mě to v ten moment, když jsem to viděl, všechno zaklaplo a mám strašnou radost, kam se Hyja holky dostali. Ještě tady máme honorable mention, je to Kobe a Beata, který jsme si nemohli nechat ujít z toho prvního ročníku, ale už se nám sem nevejdou do té naší stopáže. Pojďme dál, pojďme na ročník 2024-2025. Meluzína, Bob Bleedy a Choras Fakion, výherci Meluzína. Filipe,
1: To už se najednou jako nezdá tak dávno jako ten ročník, který jsme teďka dořešili konečně. Na tohle to už si pamatuju jako něco líp. No, Meluzína prostě pro mě znamená jako ten úkaz toho, že stačí mít klidně venku jeden track a můžete obět ty festivaly a můžete to obět jako s efektivním festivalovým setlistem. Jenom prostě stačí, když dostanete od někoho důvěru, a já jsem strašně vděčnej, že ty festivalové dramaturgie přijali Meluzínu jakož to úplně čerstvou kapelu na scéně, pak nakonec byli i v tom shortlistu Andělů, a sice to může vypadat zatím jako velmi nečinná kapela, když se podíváte na streamovací platformy, podobně jako jsme třeba zmiňovali u Máří, ale my naopak od Máří známe u Meluzíny ty budoucí plány.
0: Meluzína příští týden vydává novej single, který je teda výborný, já jsem měl tu čest oslyšet, hurá, doufám, že ho jako hudební dramaturg nasadíš. Koncertujou, makaj i na sociálních sítích, na všem okolo kapely.
1: A bude deska.
0: Bude deska, mají novou bubenici, no a viděl jsem je několikrát live v průběhu toho, nebo od té doby, co soutěžili ve startéru, a jsou čím dál tím lepším.
1: Skvělá
0: Takže
1: kapela.
0: Big up. Pak tady máme Boba Bleedyho, ten pro změnu všechno smazal. má na streamovacích platformách jenom svůj nejnovější single.
1: A tak to je fresh start možná.
0: Fresh start, všechno ostatní udělalo puf, ale Bob Bleedy.
1: Já jsem to měl nějaký oblíbený věci teda jako jeho debutový desky. To mě trošku mrzí, že už se to nedá poslechnout, ale tak když tak mu napíšu. Bobe, věříme, že něco tady kuješ prostě velkýho, a zatím to ještě nechápeme, ale fandíme. No a pak jsou tady Choras Fakion, to se díváme do Znojma. Album Férie vyšlo po tom, co soutěžili se Sírovkou. Samozřejmě pamatujeme na legendární Sírovku Bubeníka Broni a taky na jejich skvělý koncerty. Vydávají pod Indiescope, zůstávají v tom Androši postpunkovi a docela často se objevují na pódiích nějakých alternativních festivalů, takže šlapou do toho a fandíme.
0: 10. září Kabinet Mus, 19. září Festival Kontinent, zajděte na ně, jsou skvělý live. No a teďka už se pojďme podívat na ten ročník 2024-2025 a zase na ty underdogs, ty, kteří byli v top 20, ale nedostali se do finále. No a první jméno Kule a jejich Nejsem básník. Zdravíme do Brna.

snech a vzpomínkách.

0: tak to jsme ze Znojma zavítali do Brna, tohle jsou Kule a jejich aktuální single Nejsem básník. Tohle je kapela, kterou sledujeme už od skladby Souhvězdí Beraní, to bylo ještě z EPčka Perfektní plán, to se vracíme do dubna 2025, ale od té doby, Martine, taky se činili.
1: Já tu kapelu mám tak hrozně rád. Já ji mám strašně rád, hlavně naživo. Viděl jsem je teďka na Povalči nedávno. Skvělý koncert, kluci, jestli posloucháte, gratuluju, protože zníte čím dál tím líp. Tady jste zabrousili trošku víc do popových vod, ale...
0: Až do činasky takových.
1: Až do trošku takových starších činasky. Mně to ale vůbec nevadí. Mně to vůbec nevadí. Já to v podstatě miluju, strašně moc vám fandím a díky, že na sobě makáte a že vydáváte skvělou hudbu.
0: Tyhle kapele za mě strašně svědčí, že spolupracují s Jurajem, který se samozřejmě věnuje mimo jiné taky Ghost of You, nejenom jako člen, ale taky jako taková hlavní mastermind za jejich zvukem, který je výjimečný samozřejmě. No a taky tahle kapela je pro mě fascinující v tom, jak moc mají vlastně ten tah na branku připravený skrz prostě jasnýmu přímýmu popu, ale přesto mají takovou jako svoji coolness. Minimálně coolness. Ji ucítíte, když je uvidíte naživo, protože tahle kapela prostě zůstává cool, přestože je vlastně echt popová.
1: Je to tak. Zdravíme ještě jednou Kule do Brna. Vy posloucháte Starter na Radio Wave, no a my už si dáme další jméno z tohohle ročníku, který není ten minulý, ale už ten předminulý. No a čeká nás Jay Austin, který nedělá rap. Posloucháte Starter.

0: Ve speciálu Hitparády neobjevených se vracíme do toho předchozího ročníku, to znamená předminulý, a tam ještě nebylo tolik rapu jako třeba v tom uplynulém, ale byl tam Jay Austin. Austin, který nedělá rap, ale přesto rapuje. Tohle byla skladba od pozounisty, producenta a taky rapera, ale vlastně nerapera.
1: Jay Austin sbírá feety jak Pokémony. Je tam Anki, Klára Vodehn, Beata. Řekl bych, že dost maká.
0: Jako jo, určitě. Já jsem ho slyšel i mluvit o své hudbě na rádiu Spin nedávno. Zněl, že velmi dobře ví, co chce a že prostě ví, co má před sebou, takže ambiciozní, to je v tom rapu určitě potřeba. Zároveň zve na křest svého druhého alba, které ještě nevyšlo teda, ale možná je tohle právě ukázka z něj. Těžko říct, co tam nakonec skončí, ale když jsme byli na začátku dnešního dílu u těch jako velmi slibných line-upů, tak tady máme další. Jay Austin, Beata a Pokoj 25, všichni společně v Bike Jesus už 7. září, kde Jay Austin pokřtí svoji novou desku, no a potom ještě několik DJs jako afterparty.
1: To zní jako poměrně nabitý večer, tak pokud máte čas, určitě se tam zastavte, dejte support Jayovi Austinovi.
0: Hoďte čeka,
1: určitě se ho zaslouží, myslím si, že jde správným směrem a hlavně ví, jakým směrem jde. Tohle byl Jay Austin, vy posloucháte Starter, Hitparádu neobjevený na rádiu Wave. No a teď si dáme jednu velmi mladou soutěžící, která byla mladá už když soutěžila ve Startéru, ale pořád mladá zůstává. Jí totiž teprve 15 let a už to stihla úplně neuvěřitelně moc.
0: Všimáš si toho, že jak u toho ročníku 2023/24, tak i teď vlastně největší props budeme dávat ženám? To je skvělá zpráva pro hudbu.
1: Je to skvělá zpráva. Tohle je Beaka a její Thrifted Book. Posloucháte Startéra.

0: Beaka a její Thrifted Book ve startéru na Radio Wave. Bea rozjíždí obrovskou kariéru, časopis Headliner ji označil za jednu z největších nadí české scény. To my ve startéru už teda jako dávno víme, ale nemůžeme s tím nesouhlasit. My máme z Bey obrovskou radost, jak už jsem zmiňoval, teprve 15 let a už má za sebou vystoupení na největších akcích, jako jsou například Colors of Ostrava, Karlovarský filmový festival, no a nebo třeba Radio Wave Stage na Korzu Národní 17. listopadu. Spolupracuje teďka s člověkem, který říká jen to, co si sám myslí, Matěj Belko, bývalý porotce startéru Hitparády neobjevených, zdravíme. A za mě jako Beaka neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelný. Stále neuvěřitelný, stejně jako když se přihlásila a bylo jí teprve 13, tak i když je jí 15, tak stále ukazuje jako neuvěřitelný výkony. Možná ještě dobrý zmínit, že ještě než my jsme si všimli jejího talentu, tak si jejího talentu všimlo studio Undersound a hlavně taky bubeník Martin Kopřiva, který s ní spolupracuje vlastně do dneška, byl s ní od těch prvních skladeb. Beaka si ale jinak píše věci sama, hodně ráda si ale i nechá poradit a je taková prostě hrozně rozhodnutá, že hudba je to, co jí naplňuje v životě nejvíc a myslím si, že tady prostě, a říkáme to často, ale že tady je prostě zrození popové hvězdy, že ten hlas, ten songwriting, všechno se to ještě o něco víc vytříbí, ale vlastně už by to ani nebylo nutný.
0: Bea teďka od září nastupuje na Ješkárnu, takže bude studovat zpěv. My Bea obrovsky držíme palce, hlavně zůstaň sama sebou a koukej posílat tvoje nový tracky i do Rádia Wave, aby je Filip mohl nasazovat. Ostatně,
1: jako se stalo. Thrifted Book, totiž single, který jsme teď slyšeli, tak od této středy už rotuje v novinkové rotaci. A ještě bych chtěl upozornit, že 10. září od 12.00 můžete ladit Beaka Radio Wave Studio Session společně s její výjimečnou kapelou, kterou jsme viděli s Martinem několikrát živě. A opravdu to sestavila jako velmi umně.
0: Nedá se s tím nesouhlasit, je to úplně výborný a kdyby jako jakákoliv z mých kapel v tomhle věku zněla tak, jak zní kapela Beaka, tak už dávno nemoderuju starter tady.
1: Já to držíme, mám i jako já to srovnávám se současností a platí to úplně stejným způsobem. Pak ještě honorable mention z tohoto ročníku, Sara Vosobová, výborná písničkářka. Co o ní víme teďka? Co dělá?
0: Sara Vosobová tvoří dál hudbu, má kapelu, která je složena z části kapely Brankos Bridge, který pomáhají s nějakýma dalšíma věcma. No a zajděte na Sáru. Já jsem ji viděl v klubu Varšava, bylo to výborný, velmi intimní provedení, velmi dobře napsaných písniček.
1: A pak je to Mokipy, písničkář, který umí být ale i DJem a skoro to vypadá, že v současnosti spíš přenechává žezlo nějakého budoucího úspěchu své současné přítelkyni, protože ta figuruje v dneska už zmíněné dívčí punkové kapele Vlasta, takže Mokipy se možná trošku upozadil, ale věříme, že všechny ty demáče, který jednou budou jakoby celý tracky, někdy vydá a já se na ně těším.
0: Já se na ně taky strašně moc těším, Filipe. No my už se přesouváme na ten uplynulý ročník Starter 2025/2026. Do finále postoupili Curtains Please, Taige a Tadeusz Racety. Asi netřeba zmiňovat nic k těmhle třem jménům, protože teď nedávno jsme tu měli.
1: Curtains Please vydají za chvilku vítězný single i s videoklipem. Taige jedou jeden festival za druhým, Curtains Please to stejný samozřejmě. No a Tadeusz Racety, ten to má na dvou frontách současně, jede solovku, jede k tomu ještě letmo. Šikovní lidi.
0: Šikovní lidi, úžasní lidi. Tadeusze jsem viděl teď v sobotu na koncertě, byl naprosto skvělej, představil nový set, zajděte na ní taky live, držíme mu palce.
1: Já bych si přál být pohybově nadaný, jako je Tadeusz Racety.
0: Tancoval výborně i v tu sobotu. I v tu se strkali do mě lidi a říkali, hele, on je i výborný tanečník. Já říkám, já vím.
1: Já ho to učil. Ne, takhle to nebylo.
0: Ne, takhle nebylo, ale těsně Taige, výborný live.
1: Tak pojďme, poslední tři taky.
0: Jdem na to. Koho tam máme, Filipe, z těch Underdogs?
1: No jsou tady Kai, míříme do Třince, Don't Be Mad je track, který jsme trošku opomíjeli z těch jejich současných, ale jsou tady nějaký i aktuální novinky ohledně téhle kapely, které si řekneme potom, co zazní tahle skladba. Posloucháte Starter.
2: Hitparáda neobjevených.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, doznívají Kai a jejich Don't Be Mad. Kapela Střince, jak už zmiňoval Filip, je to kapela, která soutěžila v tomhle uplynulém ročníku, tak se ještě trošku složitě bilancuje, nemáme tam tak velký odstup. Každopádně víme, že jsme je možná dostatečně nechválili a už teď ukazujou, že mají hodně výrazně našlápnuto. My víme nějaký novinky, Filipe?
1: No, chválili jsme je docela dost, zároveň jsme neustále zmiňovali takovou tu jejich jako lehkou podobnost s přidruženými žánry nebo respektive s kapelami, které nám to evokovalo. Samozřejmě několikrát došlo na Charlie Strait nebo potažmo Lake Malawi i kvůli podobnosti té angličtiny a taky samozřejmě kvůli tomu místu působiště, jako je město Třinec. Nicméně potřeba zmínit, Kai můžete vidět 28. srpna v Ostravě v Etas klubu, což už je za 4 dny, takže to je opravdu za rohem.
0: Je to klub Etáž.
1: Ano,
0: je to klub Etáž. No a my oni hlavně víme to, že teďka nahrávají český single u Lukáše. No a já jsem teda obrovsky zvědavý.
1: Lukáš, který je samozřejmě dlouhodobě spjatý s kapelou Buty a taky třeba s Mořední, velmi šikovný producent a studiový inženýr, takže čekáme velké věci a myslím si, že ta čeština by v rámci toho odlišení mohla výrazně pomoct.
0: Pojďme už na další jméno. Tohle je GG333 a jí song Přeci jen. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: GG333, což je číslovka, která rozhodně nenaznačuje počet slov, kterým jste rozuměli v tomhletom tracku, přesto jsme si to všichni dohromady, věřím, strašně moc užili. Přeci jen se jmenuje skladba, kterou jsme se teď pouštěli od hudebnice, která soutěžila se skladbou Bossa. A jestli si správně pamatuješ, Martine, tam jsme si trošku procvičili slovenský žargon, protože tam došlo na slovíčko, pamatuješ si to?
1: Už nevím, ale
2: Galimatiáš.
1: Ano, Galimatiáš, ale ty jsi ho neznal, já to slovo. Neznal. Ano, já jsem ho znal, to je pravda, protože moje maminka je Slovenka originálně. Takže
0: přestože málo kdy Gigi rozumíme, tak se díky ní učíme i nová slova, nebo minimálně je to můj případ. A už jsme tady zmiňovali nějakou cestu feetu, třeba v souvislosti s Jay Austinem. Gigi to má docela podobně a já mám radost, kam se ubírá, co se týká toho jejího kariérního směřování, protože má feety s různými jmény. Je to třeba producent Míra, taky se objevila u undergroundového rapera Almara Lit, ale možná úplně nejvíc překvapivý byl feat na aktuální desce Pyra Boys, kde je na tom nejvíc kontroverzním tracku Zase jsem si poprděl, který byl kontroverzní jenom do té chvíle, než to Pyra Boys vysvětlili v rozhovoru rapové show Excalibur na rádiu Wave. Pak už jsem to pochopil, že tenhle track na té desce má místo a Gigi dostává props a měla by.
1: Měla by, rozhodně. Dali tomu kluci disclaimer, že to bylo čistě zjištný. Možná vlastně mě zajímá, co si o tom myslíte, jak to berete ten hudební marketing v dnešní době. Nás už ale čeká jiná rapová parta.
0: Nás
1: teďka
0: čeká konečně dovolená taky, Martine.
1: Nás čeká dovolená.
0: Léto sice končí, ale naše dovolená teprve začíná. A kde jsme mohli být, kdyby jsme na ní nejeli, že jo? Tady jsou Upground.

0: Buchty. Ducha plná.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave s Filipem Černým, s Martinem Šolcem. Tohle byly Upground a jejich dovolená. Aha. Ty jsi s nima udělal úplně úžasný rozhovorový díl v moment, kdy já jsem byl na dovolený, takže jsem tady nemohl bejt, což mě moc mrzí.
2: To se nemůže víc hodit vlastně jako tematicky. Takže Upground, kteří se vrátili z dovolené a jak zněli, s jakou náladou se vrátili, to si můžete dozvídat v nedávném dílu. My jenom odkážeme na jejich budoucí plány, kterých je spoustu, jsou to velmi cílevědomí mladí hoši, který jsem teďka ještě potkal kusově, ne úplně všechny komplet, třeba na Povalči, a zase jsme krátce pohovořili a já se jenom těším prostě s čím přijdou, protože jsme tady během toho rozhovoru měli i nějaký jako sneak peek, unreleased třeba věcí, které zase zněly trošku jinak, víc introspektivně, zase ukazovaly nějakou svoji třeba citlivější stránku, takže je toho v nich víc, než si myslíte prostě.
1: Je toho v nich rozhodně víc. Já klukům obrovsky, obrovsky fandím. Fakt mě mrzí, že jsem tady nemohl být na rozhovoru. Vy na ně můžete zajít třeba 5. září do kulturního prostoru Garáž, anebo 18. září vystoupí na Silver Festu.
2: To je Garáž v Děčíně?
1: Myslím si, že ne, to je jiná garáž. To je jiná, to je Garáž Děčíně, Garáž Noir, tohle je jiná garáž. Myslím si, že pražská garáž, jestli se nepletu.
2: Takže koncerty chystaný od Upground, kteří už za tu svoji zatím ještě krátkou kariéru stihli předskakovat třeba i polským Vegetable Poland, což je večer, který si dle jejich slov hodně užili, a vy si věřím, užijete hodně zábavy s jejich nejenom chystanými koncerty, ale taky chystanými tracky. Tohle bylo takové poohlédnutí se za těmi 3 uplynulými lety, kdy tady společně s Martinem vaříme Starter, hitparádu neobjevených, ale vařit slibujeme, že budeme minimálně ještě pro ten další nadcházející ročník, který je za rohem, už 1. říjnové pondělí, 5. října, startujeme s novým ročníkem. A co budeme potřebovat?
1: Budeme potřebovat vaše tracky, které nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat. Pokud byste se neslyšeli hned v tom prvním díle, tak nezoufejte, protože my si vždycky necháváme nějaký perličky i na potom, kdy toho chodí míň, protože si nemůžeme vypálit všechny ty nejlepší tracky hned na začátek.
2: No a kdybyste měli nějaký výborný nápad, koho pozvat do letošní poroty, tak určitě pište starter@rozhlas.cz, tam tracky, klidně i názory, ale potom máme taky instagramový účet.
1: Starter_radiowave, tam nás můžete sledovat, a ostatně jsme strašně rádi, že všechny ty kapely, které jsme dneska zmínili, že jsou velmi aktivní a šlapou do toho, tak nás s náma komunikují na Instagramu, dneska nás přezdíleli, poslouchali. Takže děkujeme ještě jednou, že posloucháte Starter. Filipe, ještě jednou díky za ty krásný 3 roky a uvidíme, co přinese ten 4. ročník.
2: Díky tobě, těším se, za 14 dní zase s něčím přijdeme, ještě nevím s čím.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave.
4: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert slovenské kapely Noční jazdci, který odehráli na rádiu FM v rámci koncertní série Pohoda FM. Noční jazdci je projekt trojice hudebníků, který ve své tvorbě propojuje žánry, jako jsou dub, trance, funk a temnou elektroniku s hlubokými dubovými texturami a groovujícími rytmy. Širší pozornost si získali nominací na Radiohead Awards v kategorii Objev roku v roce 2021. Od té doby vystoupili například na festivalech Uprising nebo také Sharp. V dubnu 2025 vydali debutové album Toto jsou noční jazdci, kterým se etablovali na slovenské alternativní scéně. Dnešní Stage právě začíná.
3: Stage.
0: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave.
5: On behalf of the KSC Processing and Launch Team, I'd like to wish you, your crew, and the whole Hubble Space Telescope team a great mission. Good luck, Godspeed, and we'll see you back here in about 11 days. Enjoy the ride, pal.
6: Nozzle check of the SRBs. Firing chain is armed. Now suppression water system armed. T-minus.
7: 10, 9, 8, 7, 6.
8: Jasty.

0: Děkujeme, děkujeme. My jsme se rozhodli, že darujeme nějaké naše CDčka. Nevím, či ještě někdo tu počúvate CDčka, alebo jste ich ještě někdy mali teraz v poslom čase v ruke, ale máme ich. My jsme taky ještě old school, pamätáme si ty časy a my jsme se rozhodli, že trom najlepším tanečníkom dnes večer darujeme naše CD. Takže poďte do toho kľudne.
1: So what I want to show you is this device here that allows us to explore a bit more about what's going on just behind the bark here.
2: What is that?
1: So this
2: microphone
1: is
2: this is a
1: tree listening device, and it allows us to hear what's going on just behind the bark.

to the nectar. As they drink, pollen rushes onto their back.

0: Právě jste slyšeli koncert slovenské kapely Noční jazdci, který odehráli na rádiu FM v rámci koncertní série Pohoda FM. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Love.
1: Escada. Hey, Escada. Escada.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Go get him.
2: Go get him.